0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Radio.

Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Happy birthday. Make a wish.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že

0: Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prodej elektromobilů ve světě znovu výrazně roste. Podle Mezinárodní energetické agentury pomohla zájem zvýšit energetická krize z mobilů ve světě znovu výrazně roste. Podle Mezinárodní energetické agentury pomohla zájem zvýšit energetické

0: přivítají od 8 hodin večer na Letné francouzský Lyon. Pražský celek svého soupeře zatím v historii ještě neporazil. Za Lyon kvůli zranění kolena nenastoupí český reprezentant Pavel Šulc. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici mezi Osovou Bytýškou a dálnicí D1. Práce skončí v říjnu a náklady se dostanou na skoro 40 milionů korun. Řidiči budou v tomto úseku projíždět jenom Kyvadlově podle semaforů. Jako první bude upravená část mezi Velkou Býteší a Osovou Bytýškou. Také dnešek bude na Vysočně slunečný a ještě více horký než včerejšek. Naměříme 35 až 38 stupňů. V průběhu odpoledne a večera se jen místy připravme na lokální přehánky nebo bouřky, spíše tady na západě a severu našeho kraje.
2: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, 6:03. Jsme s vámi my tři. Hezký den.
2: Krásný úterý.
3: Ahoj.
1: Ahoj, David, Michal a Jasmin. No a taky písničky Katy Perry, Firework, tím začínáme. Jdeme na to.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je vaše ranní nálož parádní muziky. Benson Boone, Hit Radio, 9 minut po 6. Hezké ránko. Zajímalo by nás, do jaké poloviny národa patříte, jestli vám to teplo nevadí, nebo jestli se těšíte, až to skončí. Já jsem teda s váma v té druhé skupině. Co vy? Co vy dva tady?
1: Mně se poslední dobou strašně špatně spí, takže já jsem určitě s tebou v té skupině.
2: Já taky, doma se snažíme přežít a prostě nejde to. My vlastně pořád jenom spíme, od té doby, co přijdeme domů, tak ležíme, abychom to jako přežili.
0: Takže vy jste si nezavřeli okna přes den a dveře?
2: Zavřeli, ale bohužel máme být na fakt špatnou stranu.
1: Micha už zase radí, jak přes bojovat.
0: No, já mám doma nádherně, teda opravdu to funguje, doma máme krásně, nicméně, kde není krásně, je údolí smrti, nevím, jestli jste to četli. 53 stupňů tam naměřili, což vlastně, když to sčotnu, tak je od dnešních 40 nebo kolik má být už jenom kousíček.
1: To už je tak daleko není.
2: Je to nejteplejší místo na světě, myslím si, že ten úplně jako největší pík, co tam naměřili, bylo 56,7 nebo něco takového, což taky není daleko.
0: Já teda musím říct, že bych se chtěl chlubit, ale hlásím se k návštěvníkům u dolí smrti a těch 50 stupňů, co jsem tam zažil, bylo o dost snesitelnějších než 40 v Praze teda. Jo, je to trošku jinačí a hlavně člověk je na dovče, že jo, tak mu to tak jako úplně nevá. Takže úkol zní, úkol pro dnešní den, úkol pro úterý, přežít to. K tomu nám dopomáhají hity a Hit Radio, Temper City, Self-Aware, tohle je novinka ve vašem playlistu a na to jsem se strašně moc těšil, protože my to tady vlastně hrajeme úplně poprvé teďka spolu ve třech, že jo? Mm-hmm. Je to tak? No tak pojďme na to, pojďme si to užít. 6.11, hezké ráno.

0: Tohle je Avril, tohle je Hit Radio. 6:45, 3 minuty k tomu. Dobré ráno.
1: Většina lidí si po 30 blbě lehne na polštář a ví o tom další 3 dny. Mm-hmm. A pak jsou tady lidi, to byl souhlas z tvý strany, který si řeknou, víš co, já přeplavu celý Balt, to se ještě nikomu nepovedlo. Tak to přesně udělal Polák, který se jmenuje Bartoloměj Kubovsky a stal se tak prvním člověkem, kterýmu se to opravdu povedlo. A to pozor, až na 3. pokus, protože dvakrát málem podlehl podchlazení a i přesto se tam vrátil. Takže hustý.
0: To je bourák. Já mám problém přeplavat 5 bazénů.
1: On plaval neuvěřitelných 47 hodin v kuse a pak úplně padnul vysílením. Pochopitelně.
0: Já to nechápu. Podle mě tenhle nápad musel vzniknout v hospodě, jo? Já úplně vidím, jak sedí u toho pivka a říká mu. Hele, o cože nepřeplaveš ten Balt? No, jasně.
1: A my tady máme mezi sebou plavce, tak dokáže si dejít představit?
2: Já jsem plaval maximálně asi hodinu. Takže to, že bych plaval ještě 47krát díl.
0: Kam splavala hodinu?
2: No bazén, tam a zpátky.
0: Jako?
2: Co jsi myslela?
1: Nebože.
2: Jako do Hamburku, jo.
0: Třeba.
2: Doplavat k moři, to by bylo cool.
0: No jasně. Tak možná to někoho napadlo, nevíme, jo? Tak víme, kolik stojí benzín a nafta, jo? Není to úplně blbej nápad. Co není špatný nápad, jsou další, ty Imagine Dragons, taky Poetika, no a samozřejmě vám řekneme i, jak to v úterý ráno vypadá na cestách, bude aktuální doprava.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dotace z Fatre jsou zpět.
6: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
5: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
6: Ti, co sousedům staví novostavbu.
5: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
7: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
8: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
9: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, v současné chvíli nemáme z Vysočiny hlášeny bouračky, jen v Pelhřimově v ulici Františka Hamzy probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Přejeme vám dobré ráno, přesně o 6:30 posloucháte Hit Radio a teď je tu ranní update.
1: Ranní update. Serena a Venus Williamsovy se mají znovu představit spolu na kurtu. Legendární americké sestry dostaly divokou kartu do 4 hry na turnaj v Cincinnati. Pokud nastoupí, půjde o jejich první společný zápas po zhruba 4 letech. Nový snímek o pavoučím muži přepsal historii kin. Film Spider-Man z Bruce Nový den utržel v Severní Americe za premiérový víkend 360 milionů dolarů a překonal dosavadní rekord snímku Avengers Endgame z roku 2019. Rodinná dovolená nemusí být jen prací pro matku. Odborníci doporučují rozdělit si povinnosti mezi všechny členy rodiny. Jen když se do péče o děti i organizace zapojí oba rodiče, může si dovolenou skutečně užít a odpočinout si i žena.
0: Já si myslím, že každý chlap pomáhá, jenom každý má tak jako různý měřítko té pomoci a u někoho je lepší, když nepomáhá.
1: A taky každá žena si to možná jinak uvědomuje, že jo? To už to, že muž připraví vůz, že natankuje, i to jsou přípravy.
2: No tak taky se, a teď se bohužel nezastanu žen, ale kolikrát se stane to, že žena jako chce pomoct, ale řekne, že nechce, že jo, muž to veme vážně. Takže...
1: A nebo naopak nechce pomoct, protože si to všechno chce udělat sama. Přesně. A pak je protivná.
0: Mně se líbilo, že jsi do té pomoci dal tankování, jako co je těžký na tom zastrčit pistoli do nádrže.
1: No nic, ale už to je samo o sebe pomoc přece.
0: Jasně. Davide, my tady pro tebe něco máme, jo. Ty jsi včera odešel a přišla hlasovka.
3: No ahoj, tady Iva. Já jsem myslela, že jste český rádio a tak by mě zajímalo, co znamená ranní upgrade. Myslím, že jste to třeba nemuseli říkat česky. Zdravím vás, ahoj.
0: No, je to ranní update, to je první věc.
1: Tím jsme začali.
0: Ale tak...
2: Aktuality Davida Jošta.
0: Aktuality Davida Jošta, nebo jak to pomenovat, nebo Joštoviny.
2: Jošťárny.
0: Tak dáme Jošťárny zase za hodinu.
1: Dáme.
0: Nebo jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli vás napadá nějaký lepší název, jak byste tady mohl Davidův ranní upgrade a update jmenovat, klidně nám to napište, budeme rádi za tipy. My jsme teda to český rádio, no. Pretenders, don't get me wrong, tohle vás bude moc bavit, tohle je srdcovka od nás tří. Připomínáme, srdcovky vám hraje Jirka Plnář, mezi 12. a 13. jejich 5 a jednu vybíráte jako tradičně vy. Tak hezké ránko.

0: uších Erik Pritz, Call on Me. Tohle je Hit Radio, chvíli po půl sedmé. Hezké ránečko.
1: Ono se říká, že muži a ženy přemýšlí úplně jiným způsobem. A mně se to zase jednou potvrdilo. Seděli jsme včera s Kubou v kavárně s mým přítelem a on byl strašně zamyšlený, ale to jste v životě neviděli. To bylo, jak kdyby chodil na matfiz a teďka měl nějaký jako strašně složitý příklad nebo přemýšlel nad smyslem života a mně to přišlo jako divný. Jo. Tak na něj koukám a říkám, co je, na čem přemýšlíš? A on úplně vážně, přísahám, fakt s úplně kamennou tváří říká, jestli půjdu na záchod tady nebo až v kanceláři. Jako jestli půjde na záchod v kavárně anebo v kanclu. A já tohle to nechápu, protože my ženy si často myslíme, jak prostě přemýšlí, jak se s náma asi jako rozejde, nebo co jako kde provést, nebo co přesně je tady najednou v hlavě na matfizu. A vy řešíte takový kraviny přitom.
2: A nebo přemýšlel přesně nad tím,
1: nad
2: o čem
1: tímhle,
2: se teďka mluvila.
1: A pak to zamaskoval, jasně.
2: Přesně. A ty jsi úplně zaskočila otázkou. Tak odpověděl prostě první blbost, která mu přišla do hlavy.
0: Tebe bych teda nechtěl za přítele, Davide.
1: Ne, ale opravdu, jakože...
2: Hele, otázka, která visí ve vzduchu, jak to teda nakonec dopadlo?
1: Nakonec až v kanclu, no.
0: V kanclu. A jste spolu?
1: Cože? Jsme spolu. Nicméně, co jsou podle vás takový ty fakt jako rozdíly, nad čím přemýšlej chlapy, nad čím přemýšlej ženy?
2: Jestli si dám ještě jedno pivo, nebo už ne?
0: Asi. Já nechci nikoho urazit, jo, to bych se nedovolil. A mně přijde občas, že moc nepřemýšlíte, Jasmin.
1: Jo, takhle.
0: Jakoby.
1: To říká ten pravý, byť Dave.
0: Co? Že jo, řekni, potvrď to.
2: Kývu.
0: No, největší rozdíly, no tak já, takhle. Mně se ukázalo, že muži a ženy mají prostě každý jiný svět, jo, že vy, co nechápete u nás, tak my prostě nejsme schopní pochopit u vás. A to není urážka, to tak prostě je, jo.
1: Že Venuše, Mars funguje teda.
0: Jo, absolutně.
2: Já bych to prostě uzavřel.
0: Absolutně.
2: Každý jsme jiný.
0: Absolutně.
2: Ale tohle se líbíš jen.
0: Jo, já to čekám, že to tam pošleš, Davide. Lucenzo, Don Omar, Danza, Kuduro, za chvíli taky Leony a aktuální doprava, tak hezké ráno všem ženám i mužům.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
5: Baru, ty jsi hlavička.
4: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase s Chruděmi směrem na Žďár nad Sázavou. Na příjezdu do Ždírce nad Doubravou bude probíhat údržba vozovky. Zdržíte se.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.50, tohle je Leony na Hit Rádiu, dobré ráno. Máme pro vás takovou intimní otázku. Berete si sebou telefon na toaletu? Co vy?
1: Ano.
0: Co Jasmin?
2: Jako někdy.
0: Takhle, ale přiznej se.
2: Mně to přijde vlastně hnusný, ale někdy se to stane.
0: Tak já jsem teda s Davidem, že člověk si to vezme a tak se to jako zapomene a scrolluje, že jo, víme. Dřív se četli osvěžovače vzduchu a luštily se křížovky, dneska se prostě scrolluje a tohle nám chtějí zakázat šéfové v práci. Jo, pozor, jo. Firmy vytáhly nový data a tvrdí, že na toaletě s telefonem v ruce stráví člověk průměrně 35 minut denně v práci. 35 minut denně.
2: Jakože teda 35 minut, co by ses mohl věnovat normální práci, jasně, tak se zašiješ tam.
0: Aha, a scrolluješ na tom.
1: To máš dalších 30 minut na cigáru, 30 minut na kafe a pak z toho dne za stolik nezbyde.
0: Jasně, a pracuješ 2 hodiny ve finále. Ale já si říkám, že jak dřív byly, pamatujete, dřív byly píchačky, jak se strkali, Jasmin, tak si říkám, bych vám dal vidět výraz Jasmin. To se do toho strkali takový karty, já si pamatuju, když jsem chodil tenkrát za tátou do práce, když končil, tak jsem mu tam vždycky strčil a ty jsi to vlastně odpíchla jako konec směny.
2: Jo takhle, no jasně,
0: no,
2: tak už
0: tak vím. Tak možná tohle, kdyby bylo prostě třeba nově, by mohli zavít zpátky.
1: Jaký turniket na záchod třeba.
0: Přesně, vždycky by to píplo a Jarda jde zase na záchod, tak tam bylo dlouho, tak 14 minut, dobře. Pojďme na muziku. Kamrad Vímajn, pokud nás třeba posloucháte na tom místě, kam chodíte sami, tak vás zdravíme a už stačilo, jo? Už pojďme zase. Šup, šup, do práce. Hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i postilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 tisíc měsíčně. Více na www.sankro.cz.
2: Sankro.cz.
1: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Extrémní vedra letos přejí vosám. Kvůli horku a suchu rychle rostou vosí hnízda a hmyzuje výrazně více než obvykle. Přibývá proto výjezdů hasičů i záchranářů k lidem po vosím bodnutí. Největší nebezpečí představují vosy pro alergiky, u kterých může bodnutí vyvolat vážnou reakci. V Česku padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na Moravě. Ve Strážnici meteorologové naměřili 39,9 stupně Celsia, což je nejvyšší teplota v historii měření na Moravě. Rekord pro 3. srpen potom padl na třetině dlouhodobě měřících stanic. Meteorologové navíc upozorňují, že dnešek může být ještě teplejší a na Moravě může poprvé padnout hranice 40 stupňů Celsia. V Dánsku začala platit delší povinná vojenská služba. Noví branci budou nově sloužit 11 měsíců místo dosavadních 4. Poprvé se povinná vojna vztahuje také na ženy a armáda zároveň zvýšila počet přijímaných rekrutů. Dánská vláda změny zdůvodňuje zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Hráčům Jihlavské Dukly dnešním dnem startuje letní příprava a bude pořádnou prověrkou. Hokejisty čeká celkem 10 zápasů, z toho 7 na domácím ledě. Hned 5krát se navíc utkají se soupeři z extraligy. První duel je na programu dneska od 17:30, kdy vyzvou Tábor. Podle předpovědi nás dnes na Vysočině čeká slunečno a extrémně horko. Bude opět vymetená obloha. Jen odpoledne a večer se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky. Spíše tady na severu a západě kraje. Teploty se budou točit od 35, čer se mohou vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky. Spíše tady na severu a západě kraje. Teploty se budou

0: tak dál a tak dál a vzniká tam nejvíc letních románků. A my se na ty vaše letní románky za chviličku podíváme.
1: Letní lásky za moment, David už přikivuje.
2: Jenom, že to je dobrý téma.
1: To bude velký. Tak pojďme na muziku. Tim Berg neboli Avicii, Sea Romance na Hit Rádiu v 7.02.
3: Hit Rádiu Vysočina.

0: Sick Romance, Timberg, Avicii 706, Hit Radio.
1: Léto je takový zvláštní roční období, jo. Stačí západ slunce, dva koktejly, procházka po pláži a hnedka máte pocit, že jste našli lásku svýho života.
0: Já jsem myslel, jak se začala s tím stačí, tak si říkám, neřekne stačí kapka, seš taťka. Ale to vlastně taky k těm letním láskám jako patří, jo.
1: Ale opravdu se tohle děje a pak začne pondělí, návrat do práce, vy si říkáte, tak jak já se z tohohle jako vymotám. Zažili jste něco takového?
0: Zažil jsi nevede někdy letní lásku?
2: Já jsem o tom vždycky jenom snil, jsme vždycky jezdívali s našima na dovolenou k moři a říkal jsem si, tamhle sta nebo tamhle sta, nikdy mě žádná nechtěla, no.
1: Já to mám teda úplně stejně, že jsem vlastně vždycky, když jsem byla na dovolený, tak ale jsem tam byla s přítelem a vlastně jsem tohle nikdy nezažila, takže taky jenom to mám v hlavě, že někdy nějaká letní láska, takhle, že to někdo prožil.
0: Já jsem nemusel jít ani na dovolenou, abych prožil letní lásku a Cerekvice nad Loučnou, to je u Vysokého Mýta, letní láska. Simona. Hmm. Já celkem často přes Mýto jezdím i kolem Cerekvice, já si tak si vždycky tak jako vzpomenu.
2: Popiš nám, jak vypadala ta Simona. A buď konkrétní.
0: Byla hezká. Jo. Ale to už je, ježiš, to už je let. To je třeba 15 let zpátky. 12, 10, 7.
1: No, tak to je jedno. Nicméně, co se taky často děje, je to, že se někdo zakouká do, jak se jim říká, animátoři na těch dovoleních.
2: No jasně, nebo plavčíci.
1: Egyptě, aha. No, ne,

0: No jo.
1: Ty, jak se bavíš o těch animátorech, tak to se mi připomněla jedna známá, už jsme se teda dlouho neviděli, tak přesně takhle byla v Egyptě, zamilovala se tam do animátora, měla s ním dítě a on, ten Egypťan, nějak to jako celý jako lívnul, opustil, a není, jo. Ale má teda, má teda krásnou holčičku, jo, taková kudrnatá, taková trošku opálená, fakt jako hezká, jo. Takže věřím, že se to děje, vy máte nějakou zkušenost takovou, nebo jako ne vy konkrétně, ale...
0: Já mám tady týpka v Egyptě.
1: Nemáš David nějaký děti v Egyptě?
2: Snad ne, takhle, snad ne.
0: Já taky ne, ale znám taky takový slečny, který si vlastně naprekli přesně v Egyptě animátora, a jako je to častý případ.
1: To mě řekni, ty se teda žena, nemáš tu zkušenost, jo, ale představ si, že teda jedeš do toho Egypta, k tomu bazénu, ten animační program, a teďka to bára, bere, mu tam tancuje, že jo, prostě v těch plavkách. To se jako zamilujete takhle jako rychle?
0: No ne, jako asi...
1: A to vám není jasný, že ten animátor tohle stejný dělá s dalšíma, prostě přesně, s celým hotelem? Jako.
0: To přesně je důvod, proč bych do toho nešla, protože mně je jasný, že to tam dělá se všema, že jo?
1: Pojďte nám dát vědět vy, jestli jste zažili někdy nějakou letní lásku, ať už třeba v Egyptě, nebo prostě normálně, jo? Takový...
2: Normálně.
1: Takový nějaký vzplanutí, jestli jste se někdy fakt třeba i blbě zamilovali, a kolik platíte na alimentech, to nás zajímá.
0: A jak jste to pak vyřešili, pokud jste to chtěli opustit, že jo, po vystřízlivění?
1: Tak, nějakým. WhatsApp znáte, 777-937-777, tady nám můžete nahrát hlasovku, anebo poslat zprávu. My k vám posíláme další hity, Ray Dalton.

0: Offenbach, Overdrive, Hit Radio, 7:45. Tak co ty vaše letní lásky? Ptali jsme se, jestli jste někdy zažili nějaké letní vzplanutí, jestli jste se třeba někdy zamilovali úplně blbě a jestli vám to třeba vydrželo.
1: Napsala Radka, hezké ráno, jedno úsměvné splanutí lásky, i když ne letní. Do mateřské školy před lety chodili amatérští herci udělat mikulášskou nadílku a v uvozovkách náš Mikuláš se zamiloval do čertice a přivedl ji do jiného stavu. Další osudy téhle lásky neznám, ale snad se jim narodili jen samí andílci.
0: No jo, já si pamatuju, vždycky chodil čert k nám do školy, já jsem se ho bál, měl teda strašně dlouhý ocas, jo. Takže chápu, no.
2: Jak to s ním souvisí?
0: To ne, takže jsou prostě divoký ty čerti prostě, jo, to je hnedka. Taky tady máme další zprávu od Ivči. Ahoj, před 21 lety jel takhle na dovolenou Spartou do Polska, teď již můj manžel. Náhodou si udělali přestávku na koupališti v Šumperku, no a za půl roku jsem se přestěhovala 300 km za ním. Někdy to prostě klapne.
1: To je hezký.
0: Taková zastávka v Šumperku a je to.
1: Verča, ahoj parto, zažila jsem dvě letní lásky v jednom létě. A největší trapas byl, když jsem si pak spletla jejich jména. Radim a Adam. Nakonec jsem to ukončila s oběma, neb to nemělo budoucnost a bylo to jen chvilkové popláznění na vesnických zábavách.
0: No tak, kdo zažil někdy vesnickou zábavu, tak to se ti splete ty jména, no. To najednou nevíš, s kým seš v tom lese, jako nevíš, jestli to je Ondra nebo Petr, že jo, Markéta nebo Ivana.
1: Vestaj, vesnické tajemství.
0: Vždycky to neznám. Vestaj.
1: Když se ti pak narodí někde, o kom nevíš, no.
0: Tak to je velký vestaj. Taky tady máme hlasovku od Ivči, už to hledám, už to pouštím.
3: Krásné ráno, rádio. Tak já teda mám zkušenost. My jsme byli s mýma rodičema, bylo mi 15, na mojí jako poslední dovolený s nima. Byli jsme v Chorvatsku a byla tam velká parta Italů, Italek. No prostě celkově hráli jsme volejbal a fakt jsme ho hráli denně, snad celý den prostě a sešla se nás tam fakt super parta. No s tím jedním Italem jsme se dali do řeči a úplně prostě úžasný, nádherný, fakt prostě ta krásná letní láska. A oba dva jsme plakali, když jsme jeli domů, bylo to fakt krásný, takový nevinný, oťukaný prostě, že jo, nic tam nebylo. Ale přesto jsme se tak do sebe zamilovali, že jsme si fakt psali ještě minimálně půl roku, rok vlastně jsme si psali. Samozřejmě tím, že jsem byla mladá, naši mi nikam nechtěli pustit, takže jako pozvání do Monzy na formule bohužel neklaplo. A vlastně pak jsme si přestali psát, nějak to vlastně vyšumělo, ale bylo to krásné. Vzpomínám na to do dneška a je to hezké. Mějte se krásně.
1: To jsem chtěla říct, že vidět, že v Ivče to zůstalo, že opravdu na to vzpomíná ráda, zní to tak.
0: Mě by mrzelo teda, že jsem se nedostal na té formule, když už jsem to měl tak rozehraný teda s Italem. Mě zajímalo, jak se dáš s Italem do řeči? Vypadá to nějak...
1: Michal tady gestikuluje klasicky
0: takhle,
1: italský.
0: Takhle, škoda, že to nemůžete vidět, jo, ale asi víte jak. No, když jsme u těch letních lásek... A bychom si mohli jednu letní lásku zahrát, máme to tady zhudebněný od Miraj, Summer Love. Tak kdo jste to někdy zažil, děkujeme vám za zprávy, a kdo jste to zažil a úplně jste se k tomu nechtěl veřejně přiznat, tak i tohle je pro vás. Miraj, Summer Love, Hit Radio, 7:18, hezké ráno.

0: Summer Love, tohle jsou Meraj, tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut. Už za malou chvíli budete soutěžit o komplexní péči pro podporu růstu vlasů a taky unisex parfém. O tom bude rychlá pětka, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia. No a co vás zabaví z muziky, bude tohle, to je Shakira. A taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kde to v úterý ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na Třebíčsku, v náměšti nad Oslavou, v Havlíčkově ulici, v úseku mezi ulicemi Třebíčská, Husova, probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: chvíle to Shakira Whenever Wherever na Hit Radio v 7.28. My jsme Michal, Jasmina, David a David pro nás má jeho jošťákoviny.
1: Jošťárny.
0: Jošťárny.
2: Ranní update. Generace Z mění vztah k alkoholu, mladí lidé po celém světě pijí méně než jejich rodiče a stále častěji volí nealkoholické nápoje nebo úplnou abstinenci. Tento trend už dopadá i na výrobce alkoholu, jejichž hodnota v posledních letech výrazně klesla. Obezita ve středním věku může zvýšit riziko demence. Nová studie ukazuje, že je u takových lidí riziko vzniku vaskulární demence o 60% vyšší. Podle odborníků je proto důležité hlídat si nejen hmotnost, ale také krevní tlak, který hraje při rozvoji onemocnění zásadní roli. Chorvatská letoviska bojují proti rezervování míst na plážích. Ručníky, lehátka i další věci ponechané přes noc na veřejných plážích nechávají města odvážet. Chtějí tak zabránit tomu, aby si lidé blokovali nejlepší místa ještě před příchodem ostatních návštěvníků.
0: Tak hold, all inclusive je all inclusive.
2: No je to takový zajímavý, že vlastně dovolená, která by měla být takovým obdobím klidu, která stejně evokuje potřebu jako soutěžit o to nejlepší místo.
1: Mě to vždycky vytáčí a mám radost, když jsem na hotelu, kde to je výslovně jako zakázaný, napsaný a opravdu, když to někdo udělá, tak ty ručníky vemou. To se mi nám stalo teďka. Ne, že bychom my je tam dávali, ale nějaký ty lidi z hotelu a měla jsem radost, že to takhle bojkotujou.
0: Takže ty to neděláš, David by se přestal.
2: Já bych si klidně přestal.
0: No, mi to jasný, no.
2: Co ty?
0: To je jedno. Pojďme soutěžit. Každý den soutěžíte o Hairbooster Herbarium o Thomas Arsov, komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
1: A k tomu taky unisex parfém sluní santalové od dřeva, fialky a růže.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.33, pojďme soutěžit, dneska ráno. Rychlá pětka.
1: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomáš Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a připomínáme, že Tomáš Arsov je jeden z nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a dneska radí tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. No a o tohle všechno si zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj.
0: Jak je v Krumlově? Jak tam máte počasí? Tak je takový vedro.
2: Nádherně, dneska bude asi vedro.
0: asi velký vedro. A jsi na to nějak připravená? Máš nějaký trik, jak se tomu jako úplně, jak se prostě neupíct?
2: No, budu v práci pod klimatizací, asi tak nějak, no. To je můj trik.
0: Šťastná to žena, šťastná. A možná budeš šťastnější, když zodpovíš 5 otázek, tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké pohoří leží na severu České republiky a je v něm Sněžka?
2: Krkonoše?
1: Ano. Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje oblíbená kostkovaná hra s černými a bílými poli?
2: Člověče, nezlob se. Šachy.
0: Jo. Bomba.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje přípravek, který se používá po šampónu pro snadnější rozčesávání vlasů?
2: Kondicionér.
1: Jo.
0: Máš pravdu.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, jak se jmenuje pták, který budí ráno svým kokrháním?
2: Kohout.
0: Ano.
1: No a poslední otázka. Co vyrábí včely z nektaru květů?
2: Medíček.
0: A medíček, poslední otázka, která tě dovedla k výhře, vyhráváš produkty Tomáš Arsov. Ty jsi mimochodem napsala, Renčo, chci soutěžit o Tomáše a svěží kudrlinky. Tak takhle, jako sám Tomáš, ten teda není součástí balení, ale produkty Tomáš Arsov, ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
2: Děkuji moc krát.
1: Gratulujeme.
2: Tak to vám krásný horký den.
0: Děkujeme. Ty to zvládni v práci a určitě se někdy ozvy, budeme se těšit. Měj se, Renčo, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Ještě mě to nepřešlo. Jak to máte vy s tímhle songem? Miluju Eva Farná, Miraj, vzpomenej si Hit Radio v 7.39.
1: Pokud máte pocit, že už vás lidská hloupost nemůže ničím překvapit, tak za chvíli vám povíme o pánovi, který vypustil roj včel přímo na čerpací stanici.
0: Naprosto famózní příběh, pokud jste to neslyšeli, tak si na to rozhodně počkejte. No a jak to vypadá na cestách, jak to vypadá na silnicích, tak to poradíme. Za malý moment aktuální doprava, no a taky samozřejmě další skvělý hity. Damiano David, Born with a Broken Heart, taky Taylor Swift. Počkejte na to.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: most v úseku mezi ulicemi Rokycanova Třebíckého probíhá oprava povrchu vozovky. Komunikace je neprůjezdná.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: tohle je Hit Radio v 7.51. Nejlepší historky píše sám život, máme tu naprosto legendární příběh, který nevymyslíte a který se stal na benzínce v Jablonci nad Nisou. Možná jste o tom slyšeli, pokud ne, tak vás to určitě pobaví. Muž na pumpě vypustil roj včel, protože chtěl vědět, jestli se sami vrátí domů. A to mi přijde úplně skvělý, jo. Doslova se tady píše, muž nejprve zaparkoval před vchodem do prodejny, koupil si kávu a chvíli ji popíjel, pak se obrátil na zaměstnance pumpy stojícího venku. Já vám tady vypustím svoje včely, jo? Mě zajímá jenom, jestli se sami vrátí domů, sdělil překvapenému pracovníkovi.
1: Proč to dělá na benzínce a ne někde na louce?
0: No, nevím, někoho mě se ptej, jo, ale co se jí píše, že tak celý děj mohli strážníci sledovat z kamerových záznamů na benzínové čerpací stanici. A já se ptám, záznam kde? Protože nevím teda jak vy, ale já to potřebuji vidět. Jestli mě slyší někdo, kdo to má na starosti a ten záznam má, prosím vás, nahrajte to někam na internet, protože tenhle záznam z legendární akce teda potřebujeme vidět, jo. Nicméně, jak slíbil, udělal, otevřel kufr, vyletěl z něj velký roj, muž nasedl do auta a odjel. A teďka co se stalo? Část roje odletěla pryč, ale část vletěla rovnou do prodejny mezi zákazníky.
1: Takže ale to proč to dělal? No, aby se vrátili domů, nevrátili teda.
0: No, já nevím, no, uletěli mu včely, jo. Nicméně, co jsem našel na internetu, tak každá včela ví přesně na centimetr, kam má doletět zpátky a okruh letu má maximálně 5 kilometrů, jo. Já se teda přiznám, se jednou jsem na sosedy domů netrefil, ale to je jiný příběh, jo. Takže tady nad tím příběhem visí obrovský otazník, jo. A vrátili se teda?

0: snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi nakupují na internetu častěji než dřív. Za jeden nákup ale většinou utratí stejně jako v minulých letech, nejčastěji mezi 500 korunami a 2000. Novým trendem je rozložení větších nákupů do několika splátek. Podle průzkumu nakupuje online už 95% Čechů. Nejčastěji si objednávají zboží dvakrát až třikrát měsíčně. Odborníci očekávají, že obliba online nakupování bude dál růst. Ve Spojených státech zemřeli první dva lidé na cyklosporózu. Střevní onemocnění způsobené parazitem se nejvíce šíří ve státě Michigan, kde evidují přes 11 000 případů. Úřady nákazu spojují hlavně s ledovým salátem podávaným v restauracích Taco Bell. V celých Spojených státech už lékaři potvrdili více než 18,5 tisíce případů. Rekordní sucho začíná citelně dopadat na evropskou ekonomiku. Nízké hladiny řek omezují lodní dopravu, komplikují přepravu zboží a snižují výrobu elektřiny. Problémy mají také zemědělci, kteří po Dunaji obtížně převáží letošní úrodu. Podle odborníků budou muset evropské státy kvůli častějším obdobím sucha přizpůsobit dopravu i energetiku novým klimatickým podmínkám. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici mezi Osovou Bytýškou a dálnicí D1. Práce skončí v říjnu a náklady se dostanou na skoro 40 milionů korun. Řidiči budou v tomto úseku projíždět jenom Kyvadlově podle semaforů. Jako první bude upravená část mezi Velkou Býteší a Osovou Bytýškou. Také dnešek bude na Vysočně slunečný a ještě více horký než včerejšek. Naměříme 35 až 38 stupňů. V průběhu odpoledne a večera se jen místy připravme na lokální přehánky nebo bouřky. Spíše tady na západě a severu našeho kraje.
11: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. A je koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové

0: Minut po 8, Hit Rádio v uších, dobré ráno a už si pište do kalendářů. Příští středu, 12. srpna ve 14 hodin 15 minut, se radši něčeho držte, protože na 7 sekund vypadne gravitace. Takhle, pravděpodobně ne, ale internetem se šíří zpráva, že právě vypadne gravitace a všechno bude lítat vzduchem, jo? A ve facebookové události, což je trochu strašidelný, je 50 tisíc lidí a já si říkám, mě by zajímalo, kolik lidí z těch 50 tisíc tomu fakt věří, že teda vypadne gravitace.
1: Ono to jde totiž takhle, no. A je vypnuto prostě.
0: No přesně, gravitace. No, přesně, ale přijde, bude příští středa, čtvrt na tři a najednou.
1: Nic,
0: počkej,
1: nada.
0: 5, 6. A dobrý, tak gravitace funguje. Se zpátky nohama na zemi. Tak já nevím, no já, mně to přijde, že to je asi něco jako ten tvůj sraz fanoušku škrabání brambor na Pražském hradě, co jsme tady řešili
2: minulý týden. Jak jsem nakonec se za ní nechlubila.
0: A bylo to teda, ne?
1: Co já vím. Nicméně, opravdu jsou lidi, kteří tomu věří a mě zajímá, jestli vy nebo někdo, koho znáte, jste někdy věřili nějakým konspiračním teoriím, protože já znám člověka, který jako fakt hodně, hodně věří na mimozemšťany, což oni jako by někdy můžou být, ale on má jednu specifickou představu a fakt je z toho jako úplně mimo, on se z toho fakt úplně pomát a řeší to denodenně, což už je ten horší případ potom.
0: Tak já nevím, jestli můžu mluvit tady za Davida, tak rozhodně věříme, že Země placatá teda. Tam bych asi začal. Chemtrails, jasně. To, co vidíš na obloze, to, co je za letadlama, tak to nás normálně kropí.
1: Čipy máme.
0: Čipy. No jasně. Ježíš, od covidu, ne? Dvojčata, jak jsme se očkovali.

0: byl gátes, to všechno sleduje, jsme očipovaný. No nevím, já teda ničemu nevěřím, ale měli jsme souseda, který si myslel, že nás krupej ty chemtrails, no, tak jako to nevysvětlíš, no. Ale dobře, takhle, hele, každý ať má svůj názor, jo, já teda nevěřím asi v žádný konspirační teorii, co vy dva?
1: Taky ne.
2: Taky ne.
0: Taky ne. No ale určitě mezi váma někdo je, kdo třeba, ale ani nejde o konspirační teorie, ale spíš čemu jsme věřili, když jsme byli třeba malí, jo, protože člověk, když je malý, tak mu rodiče něco nakukají a on se to nese a pak třeba ve 30 zjistí, že mu tak trochu kecali, jo, i když to mysleli jako hezky.
2: Takže ať už to je takováhle věc, nebo opravdu i konspiračky, dejte nám to vědět na 777-937-777.
0: Přes WhatsApp budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, ale potěší nás i klasická zpráva. Teď Ava Max, Sweet But Psycho na Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio, taky Linkin Park. Je přesně 8:45 a my vám přejeme krásné ránko. Probíráme tady konspirační teorie. Protože příští týden má na 7 sekund vypadnout gravitace na celé Zemi. Přesně ve 3:15, 12. srpna. Myslíme si, že to asi tak nebude, ale někdo tomu věří.
1: Ptali jsme se, jakým konspiračním teoriím nebo obecně věcem i třeba v dětství, co vám řekli rodiče, věříte vy nebo jste věřili, tak pojďme na vaše hlasovky.
0: Třeba od Honzy.
2: Zavíčko, dobré ráno, tak já jsem jako věřil, že se něco stane. Ne, že bude vyložený konec světa, ale věřil jsem, že se něco stane v ten rok 2012. To bylo hodně takový jako zmiňovaný, to bylo, tomu věřilo taky hodně lidí, si myslím. No tak prostě jsem se toho chytil a věřil jsem tomu, no a tak byl jsem hodně mladý, no.
0: Já s tím souhlasím, nevím jak vy, já jsem tomu věřil taky.
3: Jsme dokonce byli v kině.
0: To byl film,
3: na nějakým
0: taky,
3: filmu,
0: to byl film a myslím si, že byl strašně dlouhej. A nic se nestalo, přežili jsme to, bohužel.
1: Mně bylo 13 tu dobu, takže jsem to moc jako neřešila, ale film jsem viděla a to bylo dobrý, no.
0: Taky tady máme hlasovku od Ivči.
4: Krásné rádio znova, tady Ivča. No, u nás na Klatovsku, tak vlastně my máme nádherný výhled na Šumavu. A nejenom naší českou, ale i bavorskou a máme tam Hohenwald. To jsou ty dvě věže, určitě to znáte. A já, když jsem byla malá, tak jsem strašně, strašně dlouho věřila tomu, že to je holčička s chlapečkem a jako obří. Jsou to dva obři a je to holka s chlapečkem a jdou prostě někam. Takže tomu jsem věřila strašně, strašně dlouho. A až potom samozřejmě už jsem byla starší a starší, tak jsem pak jako cítila, že jsou to pouze věže. Ale tím chci říct, že ta dětská představivost je nádherná. Tak dějte krásný den.
0: To je pravda, s tím taky souhlasím. Taky tady mám hlasovku od Radka.
5: Dobré ráno, přátelé. Tak jako malý kluk jsem věřil všemu. Asi jako každý dítě. A hrozně rád bych u toho zůstal, protože to byla nádherná doba, když jsem věřil, že je Ježíšek, že je čert a Mikuláš.
0: Ten je.
5: Prostě ten pohádkový svět. Bylo by to krásný. Ale teď přitvrdíme. Já jsem měl kolegu jednou zaměstnání a to byl chronický lhář. Ale chronický lhář, že vlastně on tomu už i sám věřil. On totiž nám vyprávěl tehdy. Hele, já jsem byl tak na vojně, víš, či, ale já jsem normálně potřeboval mít rychlej přesun a měl jsem 815, jo. Hele, normálně, já jsem stopnul stíhačku, jo. Normálně jsem jí zaháknul, odletěl jsem s ní, nechal jsem se vysadit někde na nějakou, já nevím, kam to letěl, k Olomoucku, prostě a tam jsem měl zrychlený přesun a stěl jsem to, dostal jsem vyznamenání, no. Ale skutečně tenhle ten člověk do nás ustěl neskutečné historky za celou dobu, co jsme s ním pracovali. No, i takový jsou. Tak krásný den, přátelé, všem.
0: To bylo normálně, jak kdybych si pustil, v čem to bylo, Pupendo, ne? Paragánská padina, ne?
3: Počkej, brácha, ty chceš říct, že kecám.
0: Ale to má odpružíš, jo, ale pozor, to musí být střední lavina, jo.
1: Ještě tu máme zprávu od Davida z Brna. Dobré ránko, já pořád trošku věřím na Lochnesku, i když je mi jasný, že není, ale i tak.
0: Tak to pozor, to se budu hádat teda, Lochneska, to teda je, to mi nevyvrátíte. Tak děkujeme za vaše zprávy, no a jediný, co chci, abyste si užili tenhle song. Jelen, jediný, co chci. 8:18, Hit Radio, hezké ráno. Víš,

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, ať už nás máte doma, v práci, anebo s sebou v autě na cestách. Tak jak to vypadá na silnicích, to řekneme za malou chvíli, bude doprava. A taky samozřejmě další skvělý hity, tohle by vás mohlo bavit. Hozier Too Sweet, taky novinka Bebe Rexha, Faithless, New Religion, a to všechno za chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko, šampioni.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 000 totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na Havlíčko-Brodsku mezi Malečí a Libicemi nad Doubravou za Jiníkovem. Probíhá oprava povrchu vozovky. Komunikace je neprůjezdná.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: nejnovější veverech Sa Faithless New Religion na Hitrádiu v 8.31, krásné ráno. A tohle bude velké vaření z vody, protože...
1: Velká premiéra.
0: Davide, to by se to stalo za jak dlouho poprvý tady vlastně?
1: Poprvý po 5 letech se mi vybil noťas.
0: Ano.
1: Takže prostě nebude ranní update.
0: No, počkej, jak nebude ranní update? Já to tady mám v programu, takže ranní update bude, no.
1: Dobře.
0: Takže zkusme to, jo. Ranní update. Tak nespomenej si, co tam bylo za zprávy,
1: když
0: se to vypadá.
1: Marek Ztracený bude mít koncert na Letné a počasí bude v pohodě.
0: Tak, pojďme na druhou zprávu.
1: Druhá zpráva byla o tom, že film Spider-Man překonal historické tabulky. Za první víkend vydělal asi 360 milionů dolarů. No a...
0: A třetí zpráva, počkej, já ti pomůžu, já jsem někde čet, že na Moravě by snad měl padnout rekord 40 stupňů dneska.
1: No, tak
0: no,
1: jo.
0: No, tak máme vyřešeno, no. Vyřešeno, já si tady myslím, že kecáš, že to jsi mohl mě říct, že potřebuješ odejít dřív, a ne tady říkáš, že máš...
1: Tak to by tady neseděl, ne?
0: Takže zítra, jo, ranní update.
1: Zítra bude.
0: Tak jo, čau.

0: celibát, nic pro Erose Ramazzottiho. 8:39, hezké ráno.
1: Ano, existují lidi, kteří nezvládnou sedět s bejvalkama, bejvalýma ani u jednoho stolu. A pak je tady Eros Ramazzotti, italský zpěvák, který si vzal na dovču dvě svý bejvalý ženy a podle fotek si to jako očividně užívají.
0: Jo, počkej, mě úplně uteklo, oni to byly obě bejvalky teda.
1: Ano,
0: ex,
1: ano.
0: Ex ženy. Tak vlastně, když se na tím jako zamyslíš, jo, tak už na základce se učí, že pravidlo minus a minus dává plus. Vlastně, jakoby.
1: Já si říkám, že buď prostě čas zahojil všechny rány, anebo to dělá to all inclusive, a to, že je to teda italský zpěvák.
0: No, Eros to má teda hodně all inclusive, no. A mě by zajímalo, co vy, brali byste takovou dovču s dvěma vašima ex? Jenom si to představte, zkuste si to představit takhle v hlavě, jaký by to bylo, kdybyste vzali ty dva vaše ex, jakýkoliv. Cítíš to, vidíš to tam? Mám nějakou vizi, ale asi by to úplně dobrý nebylo, no.
1: Jsou věci, které je lepší si nepředstavovat možná.
0: Tak, Eros to vzal hodně na Erose. Charlie XCX, Boom Clap, za chvíli další muzika, taky Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ránko.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Jdeme na Hrady.
8: Tradiční český festival s nejlepším programem.
7: Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky.
8: Hrady.cz.
7: 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
8: Migové.
7: Harley.
8: Xindle X.
7: Tomáš Klus.
8: Jdeme na Hrady.
7: 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: 8.50 máte v uších Hit Radio, to nám dělá velkou radost. Disturbed the Sound of Silence. Pojďte se přiznat, pokud odjíždíte na dovolenou, třeba v pátek, tak kolik dní předem už v práci prostě vypínáte, neděláte nic? Den, dva, tři dny? Jo. Průzkumy totiž potvrdili, co my v praxi už dávno děláme. 2/3 zaměstnanců přiznali, že 48 hodin před dovolenou už v práci vůbec nic nedělají a má to i vlastní název dovolenková paralýza. Takže 2 dny před dovčou, před odletem, odjezdem na dovču, děláme úplný nic.
1: Já teda tohle to potvrzuju, jen si jako nemyslím, že to je 48 hodin, ale klidně týden v mém případě, jo. Já už prostě vypínám hlavu a už se vždycky tak těším, že mi nejde nic jiného než těšit se.
0: No jasně, já to mám stejně, já si myslím, nevím, koho se ptali, protože mě 48 hodin přijde teda málo, 2 dny, jo. Ale víš, co je nejhorší, na tom se shodneme asi všichni, kdo jsme se tady potkali, že nejhorší je a nejtěžší je předstírat práci. To je prostě nejtěžší.
1: Máš tím nějakou zkušenost, jo?
0: No tak, taky jsem jenom člověk, že? Tak prostě občas se stane, no, tak takhle, hele, kdo to nikdy neudělal, hoď kamenem, no. Já si myslím prostě, že tady z toho průzkumu, co teda tady vyšlo, že poslední 2 dny před dovolenou by měly být neplacený vlno, ušetřilo by se za elektriku.
1: No
0: a nikdo by nikomu nemusel kecat.
1: No,
0: vyřešeno. Dej to nějak domluvit ještě u vás práci. Zkusíme to u šefa tady.
1: Já už běžím.
0: To asi neprojde, no. Tak nic, no. Yeah.

0: Úterní snídaně šampionů je na konci, tohle je Pink, posloucháte Hit Radio. No a teď už vám jenom popřejeme, asi jak zvládnete ten dnešek a to horký počasí.
1: Děkujem, že jste byli s náma, snad jste probraný a připravený vyrazit vstříc tomuhle tomu dní.
0: Pokud vám to nestačilo, tak samozřejmě písničky. Máme pro vás nachystaný i po devátý Rihanna, Calvin Harris, Coldplay, taky Michael Andrews, je tam toho spoustu, na co se máte těšit a my se na vás budeme těšit zítra.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Zítra ve středu ráno v 6 hodin.
1: Tak zítra, ahoj.
0: Mějte se, ahoj, čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 135 a 141,5 ve směru na Brno probíhají na krajnici práce údržby, takže opatrně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany hnutí, jejich koalice a nezávislí kandidáti musí nominaci podat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online, kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky můžete sledovat na portálu dopravy, jak říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
8: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
7: Vyhnete se tak problémům s výzvami k úhradě pokud za přestupky nebo parkování. Kubánská energetická síť v pondělí opět zkolabovala. Vláda se mezi tím snaží síť zprovoznit poté, co se obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, od neděle ocitli v naprosté tmě a bez dodávek elektřiny. No a fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz.
9: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
1: Tak dneska bude svítit sluníčko, odpoledne a večer můžou přijít nějaké přehánky nebo bouřky a teploty odpoledne 35 až 38 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Tak na sebe i dneska buďte opatrní, posloucháte Hit Radio Vysočina. Já mám pro vás právě teď Rihannu a Calvina Harrise, tak hezký den.

Michael Andrews a Gary Jules na Hitradio Vysočina. Tak na 9 stanicích na Vysočině včera meteorologové naměřili rekordně vysoké teploty pro 3. srpen. Nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 2013 a nejtepleji v kraji bylo včera v Třebíči 37,2 stupně Celsia. Ano, pocítila jsem to na vlastní kůži. V Česku teda mimochodem bylo nejtepleji v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9. Je to nový rekord pro Moravu a Slezsko. No a vysoké teploty budou pokračovat i dneska. Podle předpovědí meteorologů se dostanou na 35 až 38 stupňů Celsia. Tak já nám všem přeju, ať to zvládneme. A posílám třeba i na ochlazení Sigmu z Hitrádia Vysočina. Přeju hezký den.

0: Slyšeli jste Avril Lavigne na Hitrádiu Vysočina, tak to horko s náma dělá divy, buďte na sebe opatrní. A to taky hlavně na silnicích, protože v Pelhřimově v Nádražní ulici havarovala dvě nákladní auta, takže počítejte s omezením provozu. No a v Třebíči v Hrotovické ulici na úrovni Stavebnín, tak tady bourala dvě osobní auta, zdržení je tam naštěstí teda minimální, ale každopádně dějou se tyhle ty komplikace, tak jenom připomínám, pokud byste měli nějaké dopravní info, tak ho posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Šťastnou cestu a za chviličku Alan Walker.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Miráž.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Mikové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Máme přesně půl desáté a tady je pozitivní minutka na Hitrádiu Vysočina. Turisty okouzlilo Česko, zájem o něj roste nejvíc evropských zemí a turisté vyhledávají historické města i přírodní stezky. Ano, potvrzuju, máme tady strašně krásně, když není takový vedro. A taky tady hezky hrajeme. Na Hitrádiu Vysočina právě teď pro vás srdcovka, tady je Nirvana a jenom připomínám, že další srdcovky i dneska po 12. hodině, tak nás určitě laďte.

0: Kdo ví, co bude za 100 let, to asi my už nezažijeme. Každopádně, my jsme se tady s kolegy v práci postěžovali a zažili jsme extrémně teplou noc, takže mizerně se nám spalo, jak bylo horko. Kolega říkal, že měli v ložnici 30 stupňů a v obýváku krásných 28. Hele, to nejsou úplně ideální teploty na spaní. Tak by mě zajímalo, kolik doma máte vy, klidně mi napište, budu moc ráda. A za chviličku už třeba Daša.
1: Varu, dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží.
5: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i posilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 tisíc měsíčně. Více na www.sankro.cz.
8: Sankro.cz.
9: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Havlíčkova Brodu na Čáslav před Skuhrovem v místě dopravního omezení počítejte s asi 10-minutovým zdržením v pomalu jedoucí koloně a s omezením i v opačném směru. No a na trase z Pelhřimova na Humpolec před Vystrkovem v místě dopravního omezení i tady počítejte s tvorbou kolon, a to v obou směrech. A ještě připomínám, že v Pelhřimově v Nádražní ulici havarovala 2 nákladní auta, takže počítejte s omezením. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák.
11: Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů, informoval mluvčí hasičského záchranného sboru, takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o situaci, která nastala minulý týden ve španělském městě Ceuta. Tam nelegálně dorazili desítky tisíc lidí z Maroka. Ministři vnitra by měli hovořit o tom, jak v podobných případech reagovat. Umělá inteligence mění start kariéry. Absolventům už nestačí diplom. Firmy hledají potenciál a potřebují je na práci, kterou AI ještě řešit neumí. Na komunikaci se zákazníky nebo spolupráci v týmu. Pokračuje ředitel Manpower Group Jiří Halberstadt.
12: Umělá inteligence zvyšuje hodnotu lidské práce. Absolventům může pomoci rychleji se dostat ke kvalifikovanějším a zajímavějším úkolům, může jim pomoci ve startu jejich kariéry. Nicméně se od nich vyžadují nové dovednosti a nové přístupy k práci. V některých oborech, zejména v programování nebo právu.
11: V některých oborech je trend ale opačný. Firmy omezují nábor juniorních pozic, protože část jejich úkolů zvládne umělá inteligence. Podle expertů se to v budoucnosti může firmám vymstít. No a v Dublinu dnes bude pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který minulý týden ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce. Smuteční obřad se bude konat v katedrále svatého Patrika. Včera se s Hansardem loučili v Dublinu tisíce lidí.
8: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
0: Tak dneska očekáváme horko. Teploty 35 až 38 stupňů odpoledne, mělo by svítit sluníčko, i když odpoledne a večer můžou přijít nějaké přeháníky nebo bouřky, tak uvidíme.
9: Hit Rádio Vysočina.
0: S vámi na Hit Rádio Vysočina Markéta Zušťáková. Už za chviličku třeba pozvánky na zajímavé akce, které se konají v tomto týdnu, tak buďte s námi.

Tipery na Hitrádiu Vysočina v 10 hodin 12 minut. Tak já mám kamarádku a její manžel odjel na výlet a my jsme se jí ptali a kam a s kým a ona nevěděla. A jak jsme se nasmáli, když jsme si o tom pak všichni přečetli v novinách. Takže pozor, jo. Chlapi podle mě doma nikdy nic neřeknou, ale naštěstí se to ví mezi kamarády a někdy i mezi novináři. Takže tři kamarádi z Třebícka, Karel, Robert a Pavel, se vydali na cestu plnou úsměvů po krásách České republiky a to se svými velorexy. A co je vtipný, že vezou docela slušnou výbavu, protože u velorexu nějak člověk nikdy neví, co se kdy rozbije, tak je dobrý mít sebou všechno potřebný, takže oni třeba vezou svářečku, kuklu, brusku a tak, jo. Hele, takovýhle věci já si teda sebou normálně na dovolenou nevozím. Tak každopádně, až je někde potkáte, ty tři velorexy, tak jim zamávejte, popřejte jízdu bez komplikací. No a my jim z Hitrádia Vysočina posíláme samozřejmě písničku, tady je Gigi D'Agostino.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak třeba do letního kina v Jihlavě vás zvu ve čtvrtek po setmění na film Mandalorian a Grogu, je to sci-fi Star Wars. Vezměte deku, přátelé, a přijďte si užít pod hvězdami tenhle ten film do letního amfiteátru v Jihlavě. A mám tady ještě jeden tip na sobotu na oslavu 800 let obce Petrovice, je to nedaleko Jihlavy. Od 14 hodin se na hřišti můžete těšit na vystoupení kouzelníka, program pro děti, kapely a taky spoustu jídla a pití, tak si to užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hitradio Vysočina, dneska je 4. srpna, dneska má svátek Dominik a pranostika říká, parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. Pane bože, takže velký parna v létě, tuhá zima v zimě. Já doufám, že mezi tím nás čeká třeba i hezký podzim a hezký jaro. Co myslíte?
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a za námi Lost Frequencies. Já jsem narazila na zprávu někde z Ameriky, že mýval se v USA vloupal do obchodu, udělal bordel, opil se a usnul na WC. Tak trošku mi to připadá, že to nebyl mýval, že to byl nějaký teenager. Tak když vědí pachatelé, že jo. Tak každopádně opatrně dneska na sebe, protože má být zase horko. My vám třeba i na osvěžení posíláme už za chviličku Liquido a Narcotix z Hit Radio Vysočina.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Ve Žďáru nad Sázavou v Nové ulici bourala dvě osobní auta, tak si tam dávejte pozor. A ještě připomínám, že na trase z Havlíčkova Brodu na Čáslav před Skuhorovem v místě dopravního omezení. Tady počítejte s asi 10-minutovým zdržením v pomalu jedoucí koloně a s omezením i v opačném směru, takže se zdržíte. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Tropické teploty znovu dorazily do Česka a podle meteorologů ještě nekončí. Nejteplejším dnem má být dnešek. Už v pondělí ale padl na Moravě historický rekord. Ve Strážnici naměřili ještě před 3 hodinou odpolední 39,9 stupně Celsia. Nemocnice Hradec Králové rozšiřuje péči o onkologické pacienty. Ode dneška tam začíná fungovat nová lékárna, která nabízí specializované služby. Jaké říká mluvčí špitálu Nikola Bánská.
11: Kromě výdeje specifických léků pro onkologické a hematologické pacienty, také odborné poradenství, zdravotnické prostředky, kompenzační pomůcky nebo dermokosmetiku určenou ke zmírnění nežádoucích účinků onkologické léčby.
10: Nová lékárna se nachází v pavilonu profesora Bašteckého. Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125. V nemocnicích bylo ošetřeno téměř 61 tisíc lidí. Dosud se podařilo odstranit 16,5% trosek vzniklých při zemětřesení. No a trenér fotbalistů Lyonu Paulo Fonseca nevyloučil, že by záložník Pavel Schulz mohl Olympik opustit a přestoupit jinam. U českého reprezentanta je v Evropě po vydařené minulé sezóně velký zájem. Na Letné se Schulz dnes nepředstaví, kvůli zánětu kolene není v nominaci.
12: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
0: Dneska odpoledne ty teploty až 38 stupňů, bude jasno nebo polojasno a někde odpoledne a večer se může vyskytnout přehánka nebo bouřka, hele kéžby. V noci 22 až 19, v údolích třeba kolem 17 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno a někde klidně přehánka nebo bouřka.
8: Hit Radio Vysočina.
0: Na Hit Radio Vysočina s vámi Markéta Zušťáková a teď už taky třeba Kelly Clarkson. Tak hezký den.

Vysočina, každý, koho znám, teď řeší, kde se před tím vedrem schovat. V práci je dobře jenom u mě ve studiu, protože já tady mám klimatizaci. Doma je v celku dobře, dole v domě, když ráno vyvětráme a pak už tam to horko nepustíme, jinak nahoře v pokojích jako napadnutí. Dobře bude určitě ve sklepě, jo, v bazénu, a vlastně jsem si říkala, že dobře bude i v obchodech, takže vyrazit teď na nákupy vůbec není špatný nápad, protože je tam klimatizace. Někde to teda s tou klimou i trošku přehání, že je tam až jako dost zima, jo, tak akorát, aby z toho člověk onemocněl. No a dobře je ještě v posilovně, kde taky bývá klimatizace. I u nás ve vesničce máme klimatizaci v posilovně, takže já vlastně přemýšlím, jestli se tam náhodou odpoledne nepůjdu na chviličku schovat, a mě by zajímalo, kam se půjdete dneska schovat vy. Tady je

0: Slyšeli jste One Republic na Hitradiu Vysočina. Tahle ta píseň má dokonce své kořeny v Česku, protože v Praze se nahrávaly vokály k téhle té písni. Takže je nám hned teď o trošku blíž, že jo? Za chviličku na Hitradiu Vysočina taky Lady Gaga, tak rozhodně zůstávejte s námi.
1: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i posilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 000 měsíčně. Více na www.sankro.cz.
2: Sankro.cz.
1: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
6: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
7: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
6: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
7: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnic, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
5: Vy si snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Can you hear me? Enrique Iglesias na Hit Radio Vysočina v 11 hodin 34 minut. A já mám pro vás teď Bruce Springsteena a Streets of Philadelphia. Představte si to, že většina hudebních videoklipů třeba využívá takovýto otvírání úst na studiovou nahrávku. Režisérovi se to ale zdálo u téhleté emočně silné písně úplně jako nepřirozený, takže Springsteen během natáčení v mrazivých ulicích Philadelphia zpíval skutečně naživo do skrytého mikrofonu a tento syrový hlasový projev byl následně namixován na studiovou hudbu. Ano, takhle nějak to bylo. No a my vám ty mrazivé ulice Philadelphia posíláme právě teď na ochlazení do dnešní horké Vysočiny. Nezapomeňte si nás pustit i dneska po 18. hodině, kdy na vás čeká Hit Radio Classic, tedy to nej z 80., 90. a milénia. A tohle je taky jedna z těch nej. Tady je slibovaný Bruce Springsteen.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, dneska je úterý 4. srpna, 11 hodin 41 minut, nejvyšší čas myslet na oběd, i když jsme se tady zrovna říkali s kolegyní, že jak je takový horko, tak ani moc jako nemáme hlad. Ale zase na druhou stranu volala mi moje maminka, že dělá kynuté knedlíky, že mám určitě přijít k ní na oběd, no tak... Když jinak nedáš, tak samozřejmě ráda přijdu a myslím si, že nakonec ten hlad budu mít. Tak přeju vám dobrou chuť k dnešnímu obědu, jenom připomínám po 12. hodině jako takový zákusek od nás srdcovky na Hit Radio Vysočina. No a já se budu těšit zase zítra v 9. Ahoj! Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Mezi Velkou Bíteší a Osovou Bítiškou se jezdí kyvadlově na semafor a tvoří se kolony. Vydržet to musíme do konce srpna, pak se práce posunou na další úsek od Bítešek D1. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem Jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
7: Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce pak postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V červenci na české železnici zemřelo 10 lidí, meziročně o 2 méně. Loni evidovala drážní inspekce za prvních 7 měsíců 124 usmrcených, letos 91. Dosavadní letošní bilance zraněných je pak na železnici 77, o 17 méně oproti loňsku. A k mimořádným událostem došlo v červenci na 16 přejezdech. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
11: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
10: Teď se ještě podíváme k nám.
0: Vedro ničí rybníky na Vysočině. Většina jich má výrazný podstav vody a její kvalita je navíc špatná. Rybáři hlásí, že na některých místech už kvůli tomu uhynuly ryby. Někde vodu okysličují pomocí techniky, jinde zase omezují krmení. Hladiny některých vodních ploch na Vysočině v těchto vedrech klesají i o 2 cm za den.
12: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
0: Pořádně horko je nám na Vysočině i dnes. Odpolední maxima se dostanou až na 38 stupňů. K tomu bude většinou slunečno. K večeru se lokálně můžou objevit bouřky nebo přehánky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Nádherné a tropické poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Rádio. Je úterý 4.8., den, kdy budou zřejmě padat další teplotní rekordy. A je dost možný, že klidně budou začínat čtyřkou na začátku, jo? To je prostě realita dnešních dní. Tak snad dneska najdete cestou na oběd anebo z práce domů nějaký stín. My si dáme opět 5 legendárních hitů po sobě, to znamená dáme si hity, které nikdo zastínit nemůže. Ty září víc než hvězdná obloha. No, A když si teď představíte oblohu plnou hvězd, zkuste to na chviličku, jo, na malou chviličku, zavřete oči, představte si, že vidíte nádhernou oblohu, která je plná hvězd, jo, tamhle vlevo je velký vůz, vidíte ho? Super, tak koukněte kousíček doprava, tam jsou tři další zářící hvězdy. Tak ta úplně vpravo je tahle srdcovka. A pokud jste tohle teď dělali se mnou, tak jste stejný blázni jako já a proto vám jako první srdcovku posílám hit, který je vlastně přesně pro nás. Bláznovo zahrada, na který rostou citrony.

0: Rose Garden, Lemon Tree. Srdcovka číslo 1, rok 1996.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Páni, rok 1996, to už je 30 let zpátky. Kolik vám bylo tenkrát? Mně bylo 10 a měli jsme doma pejska. Byla to fenka jménem Benny, tedy Beninka. Byl to jeput. Jezevčík křížený s pudlem. Dlouhá jako jezevčík, jo, krátký nohy, ale kudrnatá jako pudlík. Fakt krásná. A byla s náma doma skoro 19 let. Od mých 3 do 22. Mazec. No a když máme dneska ty srdcovky, pojďme zavzpomínat na něco fakt jako krásného z našeho dětství. Na naše první domácí mazlíčky. Jo, pejsek, kočička, morče, je to jedno, protože jestli nám v tom srdci opravdu někdo zůstal, tak jsou to právě oni. Napište mi, jakýho jste měli doma domácího mazlíčka, jo? Jak se jmenoval? Kolik vám bylo, když rodiče ho domů poprvé přinesli? A nebo cokoliv, co vás napadne? Jakoukoliv příhodu, jakoukoliv vzpomínku. Pojďme si takhle společně dneska vykouzlit úsměv na rty vzpomínkou na ty naše němé tváře, které s námi byly v průběhu našeho dětství. A ideálně mi napište i v jakém roce se ten příběh stal, já k tomu najdu nějakou srdcovku. Třeba tahle, kterou tady mám, tak ta je z roku 2000. Je celkem jednoduchá, zpívá se v ní tam tam taradadam, tam ta taradadam, tam tam taradadam. Poznali jste to? Je to Petr Muk, Zrcadlo, rok 2000, tak si zaspívejte s náma. Tak.

0: tedy nekonečný příběh. Asi chápete, proč jsem zařadil tuhle srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když dneska vzpomínáme na naše domácí mazlíčky, tak jsem prostě musel zahrát tenhle hit, ve kterým lítá ten nejznámější pes našeho dětství, a to Falco. Akorát teda nebyl to pes, ale lítací drak. A nemenoval se Falco, ale Falkor. Český dubbing si to tenkrát upravil podle sebe. Ale no a co? No a co, mě to nevadí. Pro mě je to pořád lítací pes Falco. No a Falka měla doma taky Lenka, která píše: náš první pejsek byl Falco, byl to cocker španěl, miloval tenisáky a nejlíp na světě hledal v lese borůvky. Bylo mi 5, když ho naši přinesli domů. Tenkrát jsem strašně plakala a málem ho umačkala. Moc děkuju za tuhle vzpomínku, mám slzu v očích, ale usmívám se. Já děkuji za tuhle zprávu. Další SMSka. Při vzpomínce na naše domácí mazlíčky si hned vzpomenu na mýho staršího bráchu, který ve svý pubertě a já jako malá holčička si vždycky pořídili nějaký zvíře. A já jsem se ho ptala, jestli to zvíře můžeme mít spolu dohromady, a on že ne, že nikdy. Jo, pak mu vydrželo tak 14 dní a pak to zvíře ho omrzelo, takže nakonec stejně vždycky bylo moje a musela jsem se o něj starat. Ale měli jsme třeba ježka, strašilky a podobně. Tak tohle je jako dokonalý příběh. Jako očekával jsem hodně, ale ježek jako domácí mazlíček, tak to tady teda ještě nebylo. Já záměrně vybírám teda tuhle italskou partu, protože v tomhle videoklipu tak tančí frajer, který má na hlavě masku krokodýla, potom nějakýho kozla a tak podobně, a u toho tam s ním tančí zase jako dívka, která na něj kouká, tak myslím, že takhle nějak to asi vypadlo u vás doma. Rok 1994, kapela!

0: slyšet, že už je to trošku novější. Tohle je rok 2010 a britský hudebník, který se rozhodl, že spojí pop, rock a k tomu taky dubstep. Alex Klár na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá a poslední srdcovka. Za chviličku ještě srdcovka na vaše přání, tak na WhatsApp 777-937-777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Já tady mám ještě pár vašich vzpomínek na domácí mazlíčky, což je téma dnešních srdcovek. Je tady spousta zpráv, ale ještě napsala Kristýna. Jestli si pamatujete, pokud jste poslouchali dneska srdcovky, tak to je ta dívka, která doma měla nejenom strašilky, ale dokonce i ježka jako domácího mazlíčka. A píše, mám ještě jeden příběh, mám ho teda jenom z vyprávění, protože jsem ještě nebyla na světě. V roce 1973, když se narodila moje mamka, tak měli chatu na Vysočině a když vyrůstala, tak vyrůstala zároveň s malou srnečkou, která se jmenovala Lucka. Moje babička s dědou, oba myslivci, ji našli někde na silnici a vzali si ji domů. A mámka vždycky vypráví, že sunár, který měl být její, tenkrát taky ho pila srnka Lucinka. Dobrý, skvělá rodina. Já bych jednou chtěl být u vás na obědě a poslouchat v neděli takhle u oběda vaše rodinné historky. Dokonalý. Kristý, děkuji moc za tyhle zprávy, vám všem taky. Za zprávy, kdy vzpomínáte na vaše domácí mazlíčky. Většinou to byl pes a nejčastější rasa mimochodem, tak se mi tady objevuje vlčák. Jako asi nejlepší jméno, tak je vlčák Civil. Ano, byl to bývalý policejní pes, ale dokonalý. Civil, za mě skvělý. Tak, zase zpátky do pozoru. Rozkaz zní jasně, napište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání na 777-937-777. Dáme ji za chvilku, tady na Hit Rádiu.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Michové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Hit Radio.
5: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David na solové dráze s hitem Next Summer 12.34 právě teď.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi jste si nestihli se řídit hodinky, ale to vůbec nevadí. Pro nás je nejdůležitější, že teď je čas na srdcovku na přání. Srdcovka na přání vybírám z WhatsAppu 777-937-777. Je tady spousta zpráv, ale Petr mě potěšil. Peťo, moc hezký výběr. Píše, zdravím a přeji pěkný horký den. Díky moc. Za mě velká topka a srdcovka, co se už nehraje, Fugees, Ready or Not. Je to skvělá kapela a skladba, která vylétla, ale stejně byla ve stínu Killing Me Softly. Díky moc, zdraví Peťa. Tak Peťo, to vypadá, že tady máme nějaký odborníka teda na našem WhatsAppu. Skvělý. Mimochodem, přesně jsi to popsal, je to tak. Za mě jako fantastický hit, Ready or Not. Killing Me Softly, jasně. To je prostě od nich jako nejhranější věc. Byť je to cover verze původního hitu ze 70. let. Tohle to už je Ready or Not, jejich vlastní tvorba. Je teda pravda, že podkresovou hudbu, tady sample, tak ten si půjčili z 80. let od irské zpěvačky Eni, ale jinak je to prostě jako jejich. A podepisuju, že v rádiu už se to nehraje. Je to obrovská škoda. Proto je tady Hit Radio a srdcovky. Fugees.

0: kouzelnice, Dua Lipa, Houdini.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte Hit Rádio s Jirkou Pelnářem, 12 hodin 42 minuty, chvíle, kdy nám končí úterní srdcovky. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777. Zítra znovu pokračujeme. Zase začínáme v pravé poledne. Pokud byste si i nadále chtěli vychutnávat další hity z 80. let, 90. let, začátku milénia, tak můžete klidně Hit Radio Classic normálně přes naše webová rádia, anebo večer mezi 18. a 21. tak vás se čekají 3 hodiny dalších nádherných skladeb, balad, diskotékových písní, prostě všeho, co jsme poslouchali, když jsme byli o kousek životem méně zkušenější. Nebudu říkat, když jsme byli mladí. Za chvíli, tady u nás na Hit Rádiu taky něco z našeho mládí, například Green Day, skupina, kterou jste možná měli i na kazetě ve Walkmanu. K tomu přidáme Evu Farnou společně s Mirajem, dáme jich společný duet Vzpomeneš si, no a pak nás čekají taky nejnovější zprávy. Dál zůstaňte s Hit Rádiem, my pokračujeme dál. Tak ještě jednou krásný poledne.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mira,
2: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad Veveří u Brna.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě Veveří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Hit Radio.
8: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio, za dvě minutky bude 13 hodin. Lucie už je připravena s úsměvem na rtech, tak to vypadá, že budeme mít i pozitivní zprávy, alespoň tady doufám. No a ještě předtím aktuální info z dopravy. Jak se u nás jezdí? Uslyšíte právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Opravuje se obchvat Moravských Budějovic. Průjezdný je jenom v jednom směru, druhý musí přes centrum. Na začátku i na konci obchvatu jsou navíc krátké úseky řízené semaforem. Počítejme s kolonami. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Maxi, kdo vybírá podlahu?
5: Ty.
4: A kdo ji položí?
5: Já.
4: Super, jedeme do Baumaxu.
6: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
4: Luxusní vzhled.
6: Snadná pokládka.
4: Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidec. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online, kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky je pak možné sledovat také na portálu dopravy. Doplní mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
10: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel, a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
9: A tím je možné předejít zároveň problémům s výzvami k úhradě pokut. V Čechách se dnes objeví silné bouřky, postupovat budou v širokém pásu od jihu přes střední až po severní Čechy. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 km v hodině a může je doprovodit také krupobytí a přívalové srážky. Teploty ale zůstávají tropické. 10 atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii 50 000 eur za excelentní výkony na šampionátu v Birminghamu. Odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Evropský šampionát začne po víkendu, tedy v pondělí 10. srpna. Za Česko se účastní 52 atletů. Teď ještě pohled k nám.
1: Zájem turistů o Vysočinu je zatím srovnatelný s loňským rokem. Do hradů a zámků sice dorazilo méně lidí než loni, naopak se ale zvedl zájem o koupaliště a kempy. Největší vliv na to mělo samozřejmě počasí. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Vysočině je dlouhodobě Zoo Jihlava. Do té třeba v červenci přišlo přes 60 tisíc lidí.
11: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
1: Teplota na Vysočině jde postupně nahoru. Maxima se nám zastaví mezi 35 a 38 stupni. Je slunečno, večer může výjimečně přijít bouřka nebo přehánka.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, ještě přiju taky dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili na ten pozdní oběd. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Věříte na konspirační teorie, jo? Že na každým šprochu pravdy trochu? Tak pokud ano, tak tady mám téma, který je přímo pro vás, protože jedna z nejbizarnějších konspiračních teorií nás prý čeká příští týden. Má dokonce přestat fungovat vesmír, jo? Pokud to vyjde, tak nás čeká 7 vteřin zážitek na celý život. Co by se prý mělo stát, to vám řeknu už za chvilku. Tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
2: Hit Radio Vysočina.

2:45 odpoledne, skoro 13 hodin 13 minut. Příští týden můžete zažít něco, na co do smrti nezapomenete. Jo? Můžete se vznášet ve vzduchu. Zažít úplný stav bez tíže. Prý totiž na 7 vteřin přestane fungovat vesmír a vypne se zemská gravitace. Já vím, zní to naprosto šíleně, taky to je šílený, ale momentálně je tohle jedna z nejsdílenějších konspiračních teorií na celém světě. Má to být ve středu ve 14 hodin a 15 minut, přesně. Já jsem koukal dokonce na facebookové skupiny, kde jsou desetitisíce lidí, co tomu věří a připravují se na to, jak budou vyhazovat různé věci do vzduchu, talíře, jo, mobilní telefony a tak, a fotit, jak levitují ve vzduchu. Asi velký horkouš, opravdu. Tak co, věříte tomu? Asi ne. Chápu. Já jsem se tady ptal i kolegů v rádiu, jsou na tom úplně stejně. Jenom jedna naše kolegyňka, ta vyběhla z kanclu a říká, cože, nebude fungovat gravitace? Juhu, vrátí se mi moje prsa z roku 2015. Ano, v tomhle případě je pravda, že by to nebylo špatný, kdyby nakonec nějaká ta konspirační teorie vyšla. Tak, holky, držím palce, alespoň tady té mé kolegyni.

0: Kaigo a Parson James na Hit Radio ve 13:24. Dneska máme úterý, to znamená, že už jenom 3 dny nás dělí do pátku, kdy v pátek mezi 12 a 15 opět budeme hrát dokonalou desítku Hit Radia. Což znamená, že dostanete ode mě 10 otázek a můžete si vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže pokud míříte někam na dovolenou, anebo jenom prostě už jste se z dovolený vrátili a každý den jezdíte autem do práce, tak tyhle prázdniny už můžete jezdit zadarmo, jo? Schválně. Plná nádrž, teď, cca, kolik to může být, tak 2000 korun, něco málo přes 2000, tak to vychází na 4 až 5 plných nádrží. Za jak dlouhou dobu to projedete? Znám lidi, kteří by to měli i na půl roku. Tak pokud mezi ně patříte, tak ano, v pátek si můžete vyhrát benzín nebo naftu na půl roku zdarma. Tady u mě mezi 12 a 15. Jak na to? Stačí poslouchat Hit Radio? Jakmile zazní signál, tak vemte telefon, vytožte 800 937 937, dovolejte se jako třetí do studia, no a pak už jenom budete odpovídat na moje jednoduché, lehce zákeřné otázky. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, se kterou potom můžete úplně v klidu tankovat. To je celý. Takhle jednoduchý to je. No a pokud se na vás štěstí neusměje a máte tank kartu Easy, tak můžete po celé prázdniny až do 31. srpna od pondělí do neděle v klidu tankovat na Orlenu se slevou, protože tam mají teď epické slevy. Korunu na litr u efekty 2 koruny na vervu. A pokud nemáte tank kartu Easy, tak stačí, když s apkou budete tankovat v pondělí, protože tam díky apce v pondělí máte ty samé epické slevy. Tak držím palce. No a v pátek se na vás těším tady ve vysílání Hit Radia v dokonalé desítce.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

píše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Marek Ztracený, horká novinka, obuj si mé boty. 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Plnář. No a protože úterý teď hrál Marek Ztracený, tak koukáme do kalendáře. Už za 3 dny nás čeká největší český koncert v celé naší historii. Marek Ztracený na Letenský pláni. Odhaduje se tam 70 tisíc lidí. Jestli to tak doopravdy bude, tak normálně Mára na Letenský pláni založí 12. nejlidnatější město v Česku. Před ním bude akorát Zlín, ten má necelých 75 tisíc, ale za ním bude Kladno, Havířov, Opava, Jihlava, Teplice, Karlovy Vary a tak dále a tak dále. 12. nejlidnatější město to bude. Normálně Ztracený město, Lost City, úplně to vidím. Bude masakr. 70 tisíc lidí. Počasí, zaťukám. Tady, aby to bylo řádně slyšet, na něco tupýho, to je na mě. A pak ještě na něco, co nehoří, to jsou taky zuby. Taky na mě, tak. Snad to má vyjít. Dorazíte? My ano, těšíme se na vás. Už za 3 dny na Letenský pláni se bude psát historie. Hit Radio bude u toho a vy věřím taky. Teď Morandy.

0: Hit rádiu Beyoncé s hitem Halo, ne tedy Hello jako ahoj, ale Halo jako svatozář. No tak když už jsme u té svatozáře, tak víme všichni, že byl tady jeden takový, který uměl proměnit vodu ve víno, tak když jsme u toho, dneska je shodou okolností den bílého vína. Kdybyste jenom chtěli něco oslavovat, tak tady máte ode mě nějaký důvod. Jenom pozor, opatrně samozřejmě tady v tom čileným vedru. Možná, že už je takový horko, ne, že Češi nenosí ponožky v sandálech, ale je takový horko, že i na Moravě by možná byl schudný nějaký vinný stříček. Že by aspoň trošku vody do toho vína dali. Ale to už nechám samozřejmě na vás. Na Hit Rádiu Nickelback, Gotta Be Somebody, anebo taky Leon Rimes a Divoký kočky, když si se bavíme o tom víně, tak tohle je fantastický film, pokud byste nevěděli, na co koukat při teplých letních večerech. Divoký kočky doporučuju. Nádherný film, výborný, z prostředí baru, tak jestli máte děti, alespoň tohle je cesta, jakým způsobem se vydat za nočním životem. Za chvíli tedy Leon Rimes na Hit Rádiu.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
4: Tohle je boží.
3: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
4: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: It's beautiful things that I've got.
1: Benson Boone na Hit Rádiu ve 13 hodin a 58 minut. Za chviličku Činasky, taky David Guetta, no a samozřejmě Lucie a nejnovější zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Mezi Velkou Bíteší a Osovou Bítiškou se jezdí kyvadlově na semafor a tvoří se kolony. Vydržet to musíme do konce srpna, pak se práce posunou na další úsek od Bítešek D1. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít například čas v přírodě nebo navštívit památky. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismiller.
16: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál Nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné brusleň. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
15: Lidé se vrážejí schladit také do tuzemských jeskyň nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Zásilkovna zavedla novou službu. Ve své síti Zboxu umožňuje vrátit zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do kterékoliv ze 6,5 tisíce Zboxů po celé republice. Zákazník zásilkovně nic neplatí, jestli bude pro něj vrácení zdarma nebo za poplatek si určuje každý e-shop sám. Raky z řek a potoků s nízkou hladinou vody bychom neměli přenášet jinam, upozorňují na to ochránci přírody. Letošní sucho a nízké stavy vody způsobují, že jsou raci v tocích viditelnější než obvykle. Proto mají lidé tendenci je přenášet do hlubších vod, což je ale pro raky nebezpečné. Nejlepší je nechat je tam, kde jsou. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Vojenská policie prověřuje zřícení armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Další podrobnosti zatím nezdělila. Při nehodě před necelými dvěma týdny zemřela vojákyně z náměštské vrtulníkové základny. Další 4 vojáci se zranili. Se ženou se dnes v Netolicích na Prachaticku naposledy rozloučili příbuzní i kolegové.
17: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Pořádně horko je nám na Vysočině i dnes. Maxima šplhají až k 38 stupňům. K tomu máme většinou slunečno, k večeru se lokálně můžou objevit bouřky nebo přehánky.

0: Máme desert, ten je ve vlastní šťávě, je prostě strašný vedro, ale je léto, jo? Vždyť je 4. srpna, tak jako čemu se divíme, ne? Kdyby bylo 15 stupňů, tak akorát nadáváme, teď je 3x tolik a máme být za to rádi. Na Hit Radio, tak si dáme určitě hity na osvěžení, znovu připomínáme zásadní věc, apelujeme na to, dodržujte co nejvíc pitný režim, fakt jako nebojte se, prostě podlejvejte se, minerální vody, čistá voda, to je prostě dneska extrémně důležitý. No a zároveň si připravte mobilní telefony, protože jsou 14:00, tak nás opět čeká takový náš malý diskuzní debatní kroužek. Mám tady další zásadní výzkum od vědců a chtěl bych vědět, jestli podle vás je to pravda, anebo je to bullshit. Už za chvíli na Hit Radio.
1: Hit Radio Vysočina.

0: David Guetta na Hit Rádiu. 5 minut po 2 hodině odpolední. Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? A máme tady náš oblíbený debatní kroužek. Mám tady další výzkum, který
1: vědci
0: vydali. A teď jsem zvědavej, co si myslíte, jestli je to pravda nebo ne, jo? Takže
1: vědci
0: tvrdí, že 77% Čechů, tedy nás, obyvatel České republiky, nikdy nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak co? Vaše zkušenosti, jo? A váš pohled na svět a na tuhle zásadní událost. Byli jste někdy na nuda pláži? Chodíte pravidelně? Byli jste jednou a už nikdy prostě nepůjdete? A nebo jste nikdy nebyli, ale říkáte si, jednou ten pocit volnosti bych chtěl nebo chtěla zažít? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem ke mně do Hitrádia a zajímá mě, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo je to bullshit. Dejte vědět. Dáme dva hity a jdeme na vaše názory.

0: stejně jako já a Činask na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vlastně jsme na tom všichni úplně stejně, jo? Prostě když si sundáme v oblečení, tak furt je to všechno stejný ve výsledku, jo?

0: protože
1: vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v České republice nikdy nebylo na nuda pláži, ale přitom o tom tajně sní. A tak se vás ptám, co si o tom myslíte? 777-937-777. Žanda píše, ahoj Jirko, já na nuda pláži nikdy nebyla, já se stydím svléknout i před doktorem, natož před několika desítkami cizích lidí. Nahota mi cizí není, ale je to pro mne natolik intimní, že ve veřejném prostoru bych se prostě nesflékla. No a sníš o tom, nebo ne? Ještě klidně napiš. Další zpráva. Kdo neskusil koupání a opalování na Adama, o hodně přichází. Je to prostě svoboda těla a mysli a pro mě top nuda pláž na Slovensku. A to konkrétně Kralovanské jezero. Zdraví Dave, Vendrině. Dave, díky moc. Co hlasovky? Něco tady máme. Tak se pustíme.
2: Čau, my jsme pár let zpátky byli u Opatovic nad Labem na koupáku a tam jediné místo, kde je kiosek, tak je na nuda pláži, ale nepřišlo mě to zase tak nějak divný, když jde člověk v plavkách a kolem sebe de facto samej pindjour. Ale tak proč ne? Zajít si volnost, aspoň se člověk opálí. Čau, Dominik.
0: Dominiko, já myslím, že tam to bylo obráceně. Tam si všem připadal divný ty v těch plavkách teda. Ale krásný, díky za zprávu. Co další? Tak ahoj, snít o tom můžou jen lidé, kteří si myslí, že nuda pláž je plná atraktivních lidí. Ale opak je pravdou. Párkrát jsem přes ní procházel a už nikdy. Dobrá, dobře. Další hlasovka.
3: Tak já jsem na nuda pláži nikdy nebyl. A ani o tom nesním, ani jsem o tom nesnil. A ani o tom asi snít nebudu. Protože podle mě by bylo dobrý, kdyby se to rozdělilo podle věku.
0: Cože, co?
3: Věku.
0: Jo, věku.
3: Třeba 20 až 30, 30 až 40, 40 až 50 a 50 a vejš. Protože nejsem úplně nejstarší a abych šel na nuda pláž a abych tam viděl něco, co jako vidět nechceš. Rozumíš? Tak to si jako na dosmrtí odníst nechci. Takže podle mě by to mělo rozdělit podle věku, pak bych tam třeba i šel se podívat, jako jo, neříkám, ale do té doby rozhodně ne, mějte se hezky, ahoj.
0: Díky, skvělej názor. Podle věku chápu, horší by to bylo podle centimetrů zase, jo, tam třeba kategorie 20 až 30, to si myslím, že se ani moc jako opalovat už nemusíš.

0: Imagine Dragons, Radioactive na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, máme tady nějaký výsledky toho průzkumu, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak ještě pár vašich zpráv. Čau, mně přijde, že nuda pláže jsou plný chlapů, kteří doufají, že tam přijde nějaká pěkná holka. Dost tu představu zkreslili starší komedie typu Prcičky a tak dále, kde to vždy bylo plné mladých holek. Stačí mi v Opatovicích procházet okolo a už vidíme všechny chlapy, jak vyhlíží, jestli tam náhodou nejdeme, takže o tom s přítelkyní rozhodně nesníme. Díky. Když jsme u těch Opatovic, jo, tak Opatovice nad Labem píše Karel z Opatovic a píše, hele, máme volno, jenom co něco zdlábnem s Evičkou mažem na opaťák, je to tam super a perfektní lidi. Zdravím. No tak já taky zdravím. Takhle na opaťák, jo. Co máte na sobě? Další vaše zprávy. Ahoj, nikdy jsem na nuda pláži nebyla, měla jsem bývalého přítele, který chodil velmi často, občas mě lákal, abych šla s ním, ale já o tom opravdu nesním, mám pocit, že jen každý očumuje. Další zprávy. Milý Jiříko, já byla s jednou s manželem a sousedama u vody. To mě tady zmizelo. To mě zajímá, to mě zajímá. Už to mám. Tak, u vody a museli jsme přijít přes nuda pláž a můj syn to špatně zvládl a nakonec to teda dopadlo dobře. No, tak jasně. To taky chápu. Kolik mu bylo? Ono v každém věku se to zvládá jinak. Nicméně, další zpráva. Ahoj, já o tom tajně sním. Nikdy jsem to neudělal, ale sním o tom. Chtěl bych zažít ten pocit volnosti a pocit toho, že nepřemýšlím, jak se na mě všichni ostatní dívají. Myslím si, že na nuda pláži se totiž lidi navzájem nepozorují. Možná jo, možná, že člověk prostě jako jak tam je, tak už je na to tak strašně zvyklý, že mu to vlastně jako je úplně jedno. A je tam nakonec jenom kvůli sobě. To je ale už do jiného průzkumu. Dnešní otázka zněla, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale tajně o tom sní. Rezime je takové, že podle vašich zpráv, vašich zkušeností a pohledu na věc, tak si troufnu tvrdit, že vědci mají i nemají pravdu. Že je klidně možný, že 77% lidí v Česku na nuda pláži nikdy nebylo. To číslo může být i vyšší. Ale myslím si, že bullshit je, že o tom 77% lidí v Česku tajně sní. Díky moc za to, že jste i dneska byli součástí. No a zítra je středa, takže zítra pravda nebo bullshit nebude. Zítra nás čeká ruleta dvojsmyslů. Třeba na tý nuda pláži zůstanem.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 000 totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

30 minut je aktuální čas, s vámi Jirka Plnář a je to tady. Na Moravě poprvé v historii naměřili 40 stupňů Celsia. Dneska ve 12 hodin, když nám začínaly srdcovky a já jsem vám poprvé dneska přál příjemný den, tak jsem říkal, že je to ten den, kdy můžou padat další tropické rekordy a že to může být s tou čtyřkou na začátku. No a je to tady. Je to tady, na Moravě, druhý den za sebou byl překonán absolutní historický teplotní rekord a poprvé se na Moravě dnes dostala teplota nad hodnotu 40 stupňů Celsia. Konkrétně to bylo ve Strážnici 40,3 stupně. Takže Strážnice, rest in peace, RIP, odpočívejte v pokoji, to je to strašný. Zítra bude líp. Jo, tak snad vás osvěží dneska od 15 hodin také humor naší odpolední show. Teď David Koller.

0: Leony s hitem Don't Worry, tedy žádný starosti. Záměrně jsem hrál tenhle hit, protože pokud máte pocit, že to vedro už nejde vydržet, tak buďte v klidu, nebojte se, přežijete to, bude líp. Čeká nás nějaké ochlazení a budeme ještě s láskou možná vzpomínat na tahle vedra, protože blíží se i nějaké jako šílený bouřky a tak podobně. Samozřejmě bouřky z vedra a i studená fronta. Takže já vím, že teď to zní zvláštně, hrozně, divně, ale jak říkám, buďme za tohle počasí vlastně dneska tak trošku rádi. Ona si ta příroda s tím samozřejmě poradí sama. Jenom pozor na jakýkoliv otevřený oheň. Pokud půjdete se schladit někam do lesa na procházku, tak jsou zakázané dokonce nejenom rozdělávání ohňů, ale nesmí se ani kouřit v lesích a tak podobně, takže opravdu bacha na to. Bacha na to. A já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Mirka Belnář, zítra zase s vámi budu od 12 hodin tady na Hit Rádiu, ve 12 srdcovky, ve 13 spousta hitů a ve 14 hodin vás čeká středeční ruleta dvojsmyslu. Tak se smějte, přežijte to a za chvíli do 15. hodiny ještě například tahle diskotéková verze Hit in my head a hned po ní ještě Five a Queenie, pak zprávy a pak si to tady převezme odpolední show Hit Rádia.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i posilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 000 měsíčně. Více na www.sankro.cz.
7: Sankro.cz.
6: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
1: Čau, tady Marek.
2: A taky Markéta.
1: Každé odpoledne od pondělí do čtvrtka jsme tady s vámi.
2: Víme, kde se co na Vysočině šustne.
1: A když nevíme, vy nám to stejně napíšete.
2: A k tomu hrajeme.
1: Ty nejlepší hity pro celou Vysočinu.
2: Tak buďte s námi i dnes po 15. hodině.
1: My se těšíme.
3: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, opatrně na Žďársku. Mezi Velkou Losenicí a Pořezínem došlo k havárii dvou osobních aut. Místo je tam s opatrností průjezdné, ale počítejte tam s omezením. Na příjezdu do Přibyslavy, pak tedy směrem od Havlíčkova Brodu, zasahuje záchranná služba a policie u dopravní nehody. Tam taky bacha na to, a ještě připomínáme, na trase z Havlíčkova Brodu na Jihlavu před nájezdem na D1 u Červeného kříže. Klasicky teď v obou směrech se tvoří přerušované kolony. Kvůli dopravnímu omezení, tak i s tím musíme počítat. Tak hlavně šťastnou cestu, případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
6: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
5: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
5: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
9: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Dneškem končí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději za hodinu, pokud tedy chtějí o místa na radnicích anebo v horní komoře parlamentu letos usilovat. Vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně by si už zítra měla převzít demoliční firma. Hlavní torzo by mělo jít k zemi do 25 pracovních dní. K bourání firma využije hlavně demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater. Celý objekt pak musí zmizet do poloviny prosince. Italské Toskánsko dnes dopoledne zasáhlo zemětřesení o síle bezmála 4,5 stupně. Podle prvních zpráv tamních médií nezpůsobilo škody ani při něm nedošlo k žádnému zranění. Epicentrum bylo asi 7 kilometrů od města Pisa, kde stojí turisty oblíbená šikmá věž. Český hokejový nároďák do 18 let dnes čeká druhé utkání skupiny na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu. Na úvod naši padli se Spojenými státy 4-6. Dnes je čeká Německo. Úvodní buly padne v 9 večer našeho času.
10: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
0: A meteorologové vydali výstrahu na dnešní odpoledne před silnými bouřkami. Vysočiny se to netýká, ale do středočeského kraje už dorazili. Aktuálně na Vysočině teploty, pojďme se na to podívat, Jihlava hlásí 36 stupňů, pak tady Nová Ves u Batelova 35 stupňů, nejtepleji asi u Telče 38,8 aktuálně měřeno, tak uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Každopádně v maximech dnes 39 stupňů, v noci kolem 20 a zítra postupně bouřky, odpoledne i na Vysočině, lokálně i silné, a v maximech 37 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
0: A schválně, kolik aktuálně měříte vy? Dejte vědět 725 44 38 37. Tady už Bára Poláková.

YouTube a jejich pohodová záležitost One na Hit Radio Vysočina 15 hodin 10 minut. K tomu přepisujeme teplotní rekordy jeden za druhým. I dnes padl už rekord pro Moravu. Ve Strážnici překonali ten rekord ze včerejška, teploty tam už aktuálně na 40 stupňů. Ale co mě asi trápí mnohem víc, takže Česko zažilo nejteplejší noc v historii měření. Někde teplota i v noci neklesla pod 28 stupňů. Já už to doma taky jako nedávám. Já myslím to teplo, jo. V ložnici 30, v obýváku 28, na balkoně 27. Dokonce mi dneska někdo říkal, že spí u bazénu. Normálně si tam jako rozdělá karimatku a že je to jako lepší, ale taky to není ono. Hele, to už normálně za chvilku návrat do jeskyní, typuju, jo. Budeme malovat obrázky na kameny a bude nám všem jako dobře. Tam možná ani jako nevyhoříme. Pojďme na to každopádně pozitivně, snad máte aspoň dovolenou po práci, snad užíváte někde na koupačce, tak vás zdravíme na celou Vysočinu k rybníkům, k bazénům, tam, kde nás ladíte a posíláme jeden tutový hit. Tady už je Taylor Swift, tak hezké úterní odpoledne.

0: Denny Jenky a Snow na Hitrádiu Vysočina přejeme hlavně pohodové úterý, stále tady kontrolujeme ty teploty, klidně nám dejte vědět, kolik a kde na Vysočině měříte, můžete využít náš WhatsApp 725 44 38 37 a vy píšete, Jarka třeba z Přibyslavy napsala 35 stupňů ve stínu, ještě že tady máme bazén. Jo, bazény vyprodaný prakticky, klimatizace vyprodaný, větráky taky, no prostě taková ta klasika těch aktuálních dnů, ale nebojme se, vypadá to nadějně, už jenom zítra teploty okolo 37 a pak bouřky, studená fronta a pak ochlazení na nějakých 27-28, to nám bude dobře. Posíláme další hity za chvilku Lady Gaga, Bruno Mars a nebo Blink 182, tak hezké odpo.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

a Bruno Mars na Hit Radio Vysočina o 15:30. Vedro a dopravní uzavírky. Kdyby se mi někdo zeptal, jak bych krátce popsal letošní léto, tak je to právě asi takto jednoduše. Včera asi půl hodiny na semaforech u Červeného kříže u nájezdu na D1 ve směru na Havlíčku v Brod. Další kolony pravidelně Humpolec, Pelhřimov a koukám, že další uzavírky mezi vesničkami na Vysočině budou pokračovat a nastupovat. No, takže pokud teď stojíte někde v koloně, myslíme na vás, hlavně přejeme funkční klimatizaci, protože já jsem měl už včera pocit, že i ta klima si občas dává pauzu, že tak jako 10 minut jede a 5 minut si taky jako odfrkne. Blondie a Maria, to jsou další hity, tak přejeme hezké úterní odpoledne na celou Vysočinu, takhle přesně o 15:30.

0: zlepšit si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina. I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Axwell a Ingrosso na Hit Rádiu Vysočina, pojďme se podívat, kam vyrazit.
1: Co se děje na Vysočině?
0: No tak ještě dneska úplně v pohodě stíháte třeba koupit lístky na první domácí přípravné utkání Jihlavské Rukly v horácké multifunkční areně v Jihlavě v 17.30 proti Táboru. Tak v tom tropickém počasí třeba trocha ledu udělá úsměv na tváři. Do letního kina v Jihlavě vás zveme na tento čtvrtek posetnění na film Mandalorian a Grogu ze sci-fi Star Wars, tak můžete vzít deku, přátelé, a přijít si užít film pod hvězdami do letního amfiteátru v Jihlavě. No a tip na tuto sobotu na oslavu 800 let obce Petrovice nedaleko Jihlavy máme o 14 hodince. Na místním hřišti můžete těšit na vystoupení kouzelníka, program pro děti, kapely a spoustu jídla a pití. Tak ať už vyrazíte kamkoliv, tak si to pořádně užijte a další tipy na akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina, tady jsme doma. Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.
7: Say low.

Shakira na Hit Rádiu Vysočina po 3:15. Ano, blíží se 16. hodina, za chvilku zprávy, taky pohled na silnice. No a po 16. náš biják, a pozor, se nikdy nestalo, dneska soutěžíme o 7 lupenů. 7 lupenů do multikina Sinestar s hudební ukázkou. Tak připravujte telefony. Tady už Linkin Park.

0: Vys na Vysočině, na Žďársku u obce Velká Losenice se srazila dvě osobní auta, počítejte s kyvadlovým provozem. A na trase z Havlíčkova Brodu na Jihlavu před nájezdem na D1 u Červeného kříže se v obou směrech tvoří přerušované kolony kvůli dopravnímu omezení. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému SolidEdge. Glenovel. Dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On Air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Desítky hasičů likvidují požár lesa u Šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Je vyhlášený třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Letí tam vrtulník s bambivakem. V Plzeňském kraji platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů. Na Vysočině je už sklizeno 70% polí obilí. Posečený je už všechen ozimý ječmen. Průměrný výnos obiloviny je zatím 5,5 tuny. Menší je úroda řepky olejné. Jak uvedla agrární komora, žně v našem kraji postupují nejrychleji na Třebíčsku. A jdeme na led. Jihlavští hokejisté už dnes vstoupí do letní přípravy. O 17:30 v horácké multifunkční aréně narazí na Tábor. Druhý prvoligový tým z Vysočiny, Třebíč, čeká zápas až příští týden v úterý, kdy vyzve Pardubice B. Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po Kateřině Siňakové přihlásil také český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Dalších 13 párů dnes zveřejnili pořadatelé závěrečného letošního Grand Slamu.
12: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
0: Zítra ráno a dopoledne očekáváme na Vysočině slunečno, odpoledne a k večeru se postupně objeví větší oblačnost a spolu s ní se mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky. I silné, teploty se dostanou na 34 až 37 stupňů.
10: Hit Radio Vysočina.
13: My pokračujeme dál, za chvilku už náš biják o 7 lupenů do multikina Cinestar, tak připravujte, telefony budou se hodit.

ráno, David na Hit Rádiu Vysočina a je tady náš biják. Volejte právě teď 725 44 38 37. Hudební filmová ukázka připravena a 7 lupenů ve hře. Tak držím pěsti. Tady Adele.

0: Adele, romantická záležitost na Hitrádiu Vysočina v úterním odpolední 16 hodin 10 minut. K tomu 7 lupenů do multiky na Sinestar ve hře v našem bijáku. Jdeme na to. Biják. Jako přátelé, to se tady opravdu nikdy nestalo, je to historický okamžik a já doufám, že to prolomí Kuba z Jihlavy, který si odnese těch 7 lupenů. Kubi, ještě jednou hezké odpoledne, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ty jsi říkal, že seš na vodňáku v Jihlavě, takže koupačka, tříště, ledová, všechno v pořádku. Hele, seš namazaný, aby ses nespálil?
1: Jo, jsem.
0: Jo, mamka se o to postarala, viď?
1: Jo.
0: Jo, takže seš tam s rodičema.
1: S mamkou.
0: S mamkou, hezky, pěkně. Vy nás tam posloucháte, my se tam slyšíme i takhle. No pojďme na to, Kubí, nebudeme to zdržovat. Dneska je to hudební filmová ukázka za 7 lístků. Seš ready?
1: Jo, tak jo.
0: Jo, tak jdeme na to, tady to je.

0: Ešte kousek? To je krásná melodie. Úžasný film. Tak, Kubí, to bylo všechno a nás zajímá správný, přesný název filmu. Sedm lístků ve hře.
1: Pearl Harbor.
0: Pearl Harbor. Říká maminka. Veď?
1: Maminka i teta.
0: Maminka i teta, no tak on je tam ještě někdo další. Tak vás tam zdravíme všechny na vodňák. Nechcete si to rozmyslet, maminko a teto?
1: Ne, nechceme.
0: Nechceme, dobře, Kuba to vzal, hele, na vlastní pěst. Sedm lupenů ve hře, pojďme se podívat, jestli to byl Pearl Harbor. A bohužel, Kubí, mrzí mě to, byl to film Počátek, Leonardo DiCaprio.
1: Aha.
0: Každopádně, Kubí, přejeme hezkou koupačku, zdravíme mamku, zdravíme tetu, užívejte, hele, a třeba někdy příště víc štěstíčka, měj se krásně, ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.
0: Ahoj. No tak zase nic. To znamená, ten historický okamžik nám pokračuje dál zítra ve hře 8 lupenů do multikina Sinestar. S hranou filmovou ukázkou. Piják, Hitrádia Vysočina.

0: akorát na Hitrádiu Vysočina po čtvrt na pět. Přejeme hezké úterní odpoledne a stále monitorujeme tady tu situaci v rámci tepla, tedy teploměry máme tady nastavený. Telč hlásí 38,3, Třebíč 40,0, stejně tak mi teď žena ukazovala, že její kamarádka u Znojma taky měří 40 stupňů. Ano, na té Moravě dneska už padl ten historický teplotní rekord přes 40 stupňů. Tak se držme za chvilku Eva Farná, anebo Nicky Jam a Enrique Iglesias.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
5: Tohle je boží.
4: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
5: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
4: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
6: Za

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Eva Farna na Hitrádiu Vysočina, krátce před půl pátou, přejeme hezký odpoledne, tak horácká multifunkční arena v Jihlavě znovu ožije hokejem už dneska 17.30 za hodinku. Dukla Jihlava v prvním přípravném zápase vyzve Tábor, ještě stále spousta času třeba koupit na rychlo lupen a vyrazit se, podívat, schladit se, alespoň pohledem na led. Já tady koukám i na celkový ten program přípravy domácí. Příští týden 11. Jihlava vyzve Hradec Králové, pak 13. Kometu Brno o 17:30 a 18. třeba ještě Mladou Boleslav. Opět 17.30, ty přípravné zápasy začínají prostě o 17:30. Tak budeme to dneska sledovat, budeme taky fandit, i když dneska o nic nejde. Je to prostě takový přátelák, přípravák. Posíláme další hity hokejistům Jihlavské Rukly, Chainsmokers, Coldplay, na to rozbruslení. Přejeme hezký úterý.

0: Když už by byl víkend, nejenom, že budeme mít volno, ale taky by ty teploty měly jít dolů. Každopádně dneska v kalendáři 4. srpna svátek slaví Dominik, tak všem Dominikům přejeme jen to nej, na Vysočině jich máme přes 1500. Tak pánové, užívejte svého dne a taky večera, to možná lepší. Za chvilku už od nás Daša.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

Miraja Oči na Hitrádiu Vysočina po 4:45, za chvilku 17. hodina, blíží se zprávy. Taky zkontrolujeme dopravní situaci tady na Vysočině a teď už další hity. Tady je Shawn Mendes.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině v Chotěboře v ulici Sokolohradská se srazil osobní auto s motorkou. Projedete tudy jedním jízdním pruhem. Na Žďársku mezi Milovy a Moravskými Křižánky pak havarovalo osobní vozidlo, takže i tady opatrně. Stejně jako u odbočky na Opatov na trase z Jihlavy do Palhřimova. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Všechny stanice v Česku dnes překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen. Přes 40 stupňů se teplota zatím dostala na 10 místech. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, a to skoro 41 stupňů Celsia. Podle meteorologů nejsou hodnoty ještě konečné. A současné tropy mohou komplikovat stavební práce na silnicích a dálnicích. Nespůsobují ale úplné zastavování staveb. Jejich průběh je pouze nutné přeorganizovat. Přestože lze období extrémních teplot dlouhodobě pozorovat častěji než v minulosti, letošní léto stavařům nepřináší zásadně nový problém. Parkoviště u Dukovanské elektrárny se opět promění v unikátní letní autokino. Jubilejní 10. ročník nabídne během 3 srpnových víkendů 6 filmových večerů se snímky nejrůznějších žánrů. Filmy se začnou promítat vždy od 8:30 večer a vstup je zdarma. V Děčíně dnes hořela výšková budova. Dům před příjezdem hasičů opustilo 13 lidí. Nikdo se nezranil. Hasiči jsou ještě v podkroví domu a kontrolují sousední objekty.
7: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
0: Zítra na Vysočině očekáváme slunečno, postupně se objeví mraky a spolu s nimi se mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů Celsia, ve čtvrtek klesnou na 27 a v pátek na 22.
5: Hit Rádio Vysočina.
8: Já se těším na pátek víc než kdy jindy. Posíláme další hity po 17. hodině, tady už jsou Offspring.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 3 dny.

U toho speciálně tam budeme mít naše živé studio a budeme přinášet přímo aktuality během celého toho dne i těch posledních finálních příprav. Já tady koukám na Instagram Marka Ztraceného a je tam spousta zajímavostí pro vás jako úplně největší fanoušky, tak bych doporučil právě se tam k Markovi na Instagram zastavit, třeba ještě něco před tím koncertem objevit. Takhle v úterý 3 dny zbývají, my to postupně odpočítáváme. Teď posíláme další hity, za chvilku Lost Frequencies, Crazy, anebo právě teď hit Golden, tak hezký úterý, dneska 4. srpen v kalendáři, 17 hodin 10 minut.

0: Lost Frequencies na Hit Rádiu Vysočina Crazy. Minutku po čtvrt na šest. My přejeme pohodové úterý opatrně na silnicích na trase z Jihlavy do Pelhřimova. U odbočky na Opatov blokuje provoz dopravní nehoda, tak tam projíždějte opatrně. Kdybyste i narazili vy na komplikace, tak dejte vědět ostatním, pošlete hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Za chvilku třeba právě zavolám další hity Imagine Dragons.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
7: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
8: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
7: To musí být ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
8: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnic, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
6: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Mega pecka na Hitrádiu Vysočina Temper City Self Aware. 17 hodin 24 minut, k tomu přejeme hezké úterý. No a o mega peckách let minulých to bude i dnes po 18. hodině, protože opět otevřeme Hitrádio Classic a budeme si dávat ty největší hudební topovky z 80. 90. a taky hitu Millennia. A já už tady zase nedočkavě koukám po tu pokličku a vidím Prince Ital, Joe a Marky Mark, Shania Twain, Team, Celine Dion, Gala a jednu takovou si dáme právě teď. Tohle je devadesátková záležitost, to jsou ATC Around the World na Hitrádiu Vysočina. Tak užívejte úterý.

0: Dermon Kennedy na Hit Rádiu Vysočina. Krátce po půl šesté my sledujeme ten první přípravný domácí zápas Jihlavské Rukly. Hostí Tábor v horácké multifunkční aréně. Hraje se první třetina, čtvrtá minuta. Stav nerozhodný, 0-0. Tak hlavně chlapi, ať to ladí tu formu na tu sezonu, která nás co nevědět čeká. Ray Dalton anebo Pink už za malý okamžik. Hezké odpo.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i posilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 tisíc měsíčně. Více na www.sankro.cz.
5: Sankro.cz.
4: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Ray Dalton na Hitrádiu Vysočina a Marek Grande se loučí. Mějte se krásně, užijte úterního podvečera a taky večera. Snad přijde trochu schlazení v noci, no aspoň na 20 stupňů. Tady už na Utiboj, mějte se krásně a zítra ve 3. Ahoj.

0: Hey, it's Martin Garrix, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio.
1: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu. Hit
3: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále opatrně na trase z Jihlavy do Pelhřimova u odbočky na Opatov. Je tam dopravní nehoda, projíždějte tudy opatrně. A připomínám, na Žďársku mezi Milovy a Moravskými křižánky havarovalo osobní auto, i tam bacha na to. 725 44 38 37 pošlete hlasovku na náš WhatsApp.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz.

0: je prostě doják. No, kdy jste naposledy viděli Titanic? Celine Dion, My Heart Will Go On. Neskutečný hlas tady v éteru Hit Rádia. Krásný večer, co? Tohle vás možná malinko schladilo, představte si tu ledovou vodu tam tehdy, jo? Tak je vám zima? Nechali byste tam Lea tak jen tak v té vodě? Ne, co? Jo, Leo je rok od roku hezčí, je to prostě tak. No nic, dámy a pánové, my už samozřejmě dávno víme, už proběhl experiment, že na ty dveře by se vešly oba, zvládli by to, jo, takže Rose prostě nechtěla Lea zachránit, to je jedno, to už je daný, klidně si to puste znova, můžete se tady v ten moment oprávněně rozčílit, protože oni by to zvládli společně. Jo, ale to nevadí, nebyla by to samozřejmě taková tragédie potom. Další hity nás samozřejmě čekají, budeme se dál nořit do 80., 90. a taky milénia. No a bude třeba tahle legenda. Ano, Bonnie Tyler, k tomu OMD, nebo seš už za chvilku.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Děčíně za 3 255 735 korun. Pozemek k bydlení ve Smržovce u Jablonce nad Nisou za 2 990 000. Byt 2+1 v Děčíně za 3 149 685 korun. Rodinný dům ve Ctětíně u Chrudimi za 999 000. A byt 3+1 v Jakartovicích u Opavy za 4 460 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Gambare a seš v éteru Hit Rádia, hezký večer. Ale to je mi náhoda, jo. To si představte, dneska je den bílého vína. Na. No já jsem si to nevymyslela, prosím vás, to tak prostě je, jo. My ty pravidla neurčujeme, my s nimi maximálně můžeme leholince řídit, jo. No bílé víno, tak to se ideálně podává hodně chlazené, což nám v tomhle počasí určitě pomůže. Ne, že bychom měli pít alkohol, to bychom asi neměli, ale víte, jak to je, jo. Taková troška na uklidnění nervů, jo, třeba. Protože pojďme si říct, že vědci tvrdí, že je zdravé na srdce. Bílé víno, jo. No a já si myslím, že je zdravé i pro třeba vaše okolí ve chvíli, kdy jste v nervech, jo, protože když si trošku dáte, tak jim třeba nebudete chtít tolik ublížit. No, tak to můžete dneska oslavit, rozhodně vás nenutím, vím, že je teprve úterý, ale kdybyste chtěli, argument máte. A ten nejlepší soundtrack k tomu máte taky. Za chvilku Joy and Jet a teď jsou tu Erasure, Blue Savannah.

0: Kdo by nemiloval rock and roll a zvlášť v podání Joanne Jett? Posloucháte Hit Radio 6:45, přeju krásný večer. Řekla bych, teploty jdou dolů, ale pojďme si říct, že to není tak úplně pravda, takže můžeme si to minimálně velmi intenzivně přát. Pojďme si to všichni chvilku přát. No, třeba to vyjde. Budeme doufat, co je jistota. To jsou další hity. Za chvilku třeba Košín, taky Zoo, už se blíží čas sluhů. A taky tahle pecka. Would I Lie to You a Charles a Eddie už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
2: Michové,
1: Harley,
2: Xindle X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové dajno zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto?

0: Skvělé ceny a vždycky něco navíc.
1: Krásný večer, minuta po 19. hodině, doufám, že zvládáte. Ano, je teprve úterý, ale ty nejlepší hity, ty máme. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď, jeden naprosto legendární hlas. Tohle je Janet Jackson a Together Again.

Bon Jovi a Runaway v éteru Hit Rádia, hezký večer. Tak když se řekne vzít to hopem, jo, tak tady máme asi, dalo by se říct, úplnou definici toho. Jeden německý pár totiž teďkon to vzal opravdu hopem a stihli, prosím vás, svatbu i narození dítěte, a to během 90 minut. To je docela rekord, jo, když si vezmete, jak člověk se stresuje, že jo, svatba dlouhá, někdy až 3 dny to trvá, že jo, neskutečný, no tak tady ne, prosím vás. Oni teda měli termín svatby 3 týdny před termínem porodu. Málo. Ano, je to tak, protože už během příprav na svatbu tak nevěsta začala cítit, že se něco asi děje. No, kontrakce během obřadu už byly natolik silné, že jim oddávající dala zkrácený obřad a jeli rovnou do nemocnice. Gratulujem, samozřejmě, všechno dopadlo dobře, což je super. Ale vidíte, jo, člověk to furt oddaluje a pak se to tady stihne za hodinku a půl, máte vystaráno. Nádhera. Teď ale zpomalíme. A to společně s Whitney Houston.

0: Tohle jsou Beyoncé a Jay-Z, Crazy in Love na Hit Radio. Krásný úterní večer, máme 7:45, doufám, že si užíváte hezký úterý, pokud to jde, ale jo, už to není pondělí, tak by to mělo být dobrý, jo. Navíc 4. srpna, všimáte si, jak to utíká, jo, už jenom opravdu chvilinka, jde se zpátky do školy, taky už nebude takový vedro, doufejme, jo. No, září za rohem, doufám, že už jste začali schánět školní pomůcky, já už je potkávám úplně všude třeba, jo, bude to potřeba. Takový ty věci, co vaše dítě buď i hned ztratí, nebo vůbec nikdy nepoužije. Já doufám, že vy si ale velmi, velmi užijete další hity. Čeká nás totiž Samantha Fox, Tom Petty nebo A-Teens.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.

A Teens, Gimme Gimme Gimme, posloucháte Hit Radio. No a pozor, 12. srpna, přesně ve 14.15, něčeho se chyťte, ne teď, až toho 12. srpna, jo. Protože já nevím, jak moc věříte konspiračním teoriím, ale tahle je výborná, jo. Tahle, prosím vás, teorie tvrdí, že má právě 12. srpna ve 14.15 na 7 vteřin, 7 dlouhých vteřin, přestat fungovat gravitace. No a lidi se na to těšejí, jo, jak je to povznese, budou vyhazovat věci do vzduchu, točit si to. Takhle, blbý je, že to celý stojí na vymyšleném vyjádření z NASA. Jo, nikdy to nezaznělo doopravdy. Ale je skvělý, kolik lidí vlastně uvěřilo tomu, že se fyzikální zákony dají prostě vypnout. Jo, jakože, hele, co by ne, dneska je doba taková specifická. Dokonce jsou na Facebooku skupiny, respektive události na tohleto, a je tam přes 50 tisíc potvrzených účastníků. Já se strašně těším na ten moment, kdy prostě bude 14-16 a ty lidi budou tak sbírat ty střepy z té podlahy z těch věcí, co rozházeli do vzduchu. No nic, hele, uvidíme. 12. srpna, datum máme, jo? Necháme se překvapit. Nějaký jistoty přeci jenom ale máme. Teď gravitace určitě funguje a právě teď taky startují Elan a Láska moja.

0: Cliff Richard a jeho Dreamin'. Posloucháte Hit Radio 7:45. Přeju hezký večer, doufám, že oceníte, když vám řeknu, kolik je hodin, abyste ušetřili ten čas zadívání na hodiny. Jo, i vám můžu říct, jaký je počasí. Dobře, v každé části republiky úplně jiný. A ano, doufáme, že zítra přijde ten déšť, který nám slibují. Uvidíme, třeba dneska tady v Praze vůbec pršet nemělo a najednou z ničeho nic začalo pršet. Pršelo teda asi tak, jako když, já nevím, k čemu to přirovnat, jako když na někoho cáknete. Jo, tak nějak pršelo, takže žádná velká sláva, uvidíme, třeba to zítra konečně dorazí, snad to nedorazí třeba v pátek, že jo, Marka Ztraceného čeká ta velká letná, no, uvidíme, budeme doufat, že to už bude příjemně, krásně a tak akorát, uvidíme, tak akorát, fantastický, to bude za chvilku tady. K vašemu lepšímu večeru, totiž Travis, Corona nebo Michael Jackson, tak nikam nechoďte.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna. 8. hodina je tu, přeju všem krásný večer, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď Technotronic a Get Up, jdeme na to.

0: Yes, Under the Boardwalk, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No, jaký máte rodinný vztahy? Co takhle, pokud máte ex-manžely a ex-manželky, vycházíte spolu? To není samozřejmě vždycky jednoduchý a samozřejmý, jo, ale Eros Ramazzotti tohle umí. Prosím vás, on je na dovolený a ne s jednou, ale rovnou se dvouma svýma ex-manželkama. No a očividně si to užívá. Jo, jako tehle, to je fantastický. Pak, že to nejde. Takhle, asi je to něco snažší, když máte spoustu peněz, jako Eros má, že jo. Tak asi to tomu pomáhá, možná i proto s ním prostě jedou, je to v pohodě. Tak zkuste zavést taky, jestli chcete se svýma ex-partnerama vyrazit. Možná to nedoporučuju. Ne, ne, ať máte s tý dovolený, opravdu dovolenou, to jeďte možná radši sami. Reddy Kirken a Černý brejle právě teď.
1: Nosím černý brejle.

0: Shakespeare Sisters dohrávají na Hit Radio. My se spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia a taky se společně snažíme nerostát. Je to tak, navzájem si pomáháme, že jo? To je důležitý. No já tu mám tematicky jeden song, který se k tomu aktuálnímu období opravdu hodí. Vzpomeňte si na mě, až vám večer bude vedro. Ano, In the Heat of the Night, Sandra, k tomu Santana nebo Thompson Twins. Už za chvíli.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem Jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová

0: vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Thompson Twins v Eteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, jo. Řešili jsme tady před chvílí dovolenou. Tak znáte pravidlo 43 dnů? Možná ne. Možná jste to nikdy neslyšeli, tak asi vás to pobaví, jo? Protože podle vědců bychom měli mít dovolenou každých 43 dní. Já jenom to nechávám vyznít, zkuste si to představit, že byste fakt každých 43 dní si dali pohodu, jo? V opačném případě totiž údajně klesá psychická pohoda z návratu, přichází deprese, úzkost a další takovýhle skvělý věci, takže zaměstnavatelé by vlastně měli povinně nařizovat volno každých 6 týdnů, protože unavený zaměstnanec je pro firmu dražší než letenka. To je jasný, že jo? Blbý je samozřejmě, že těch 43 dnů, nevím úplně, kde na to vezmem. Nevím. Jako leda bychom začali krást a skončili bychom na velmi dlouhé dovolené v chládku. Jako v tomhle vedru by to asi bylo fajn, ale nestojí to za to. Oasis, Stop Crying Your Heart Out, právě.

0: Kid a Maduar v éteru Hit Rádia. Krásné úterý, krásný večer všem, blíží se nám 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, budu se těšit zase zítra přesně v 18.00. I zítra společně procestujeme časem za těm nejlepším z 80., 90. a milénia. Ale zase až zítra. No a docela třeba tohle. Kdybyste toho slunce měli málo, Milk and Sugar, Paula Abdul nebo Tina Turner už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Rádio Vysočina. Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
0: Rádio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

může se mi dít i to, co...